0: Dnes sedíme jako na univerzitě.
1: The professor down.
0: Profesor dole.
1: And the students up.
0: A studenti nahoře.
1: That's very good.
0: A to je velmi dobré.
1: Welcome.
0: Vítejte.
1: And we continue for our yoga teacher's instructions.
0: Budeme pokračovat v instrukcích pro jogové cvičitele.
1: Well, there are certain teachers.
0: Jsou určití učitelé.
1: They have great love.
0: Mají velkou lásku.
1: Great devotion.
0: Velkou oddanost.
1: And great motivation.
0: A velkou motivaci.
1: To instruct the yoga students.
0: K tomu, aby instruovali, vedli jogové studenty.
1: And they are really very honest and humble.
0: Jsou opravdu velmi upřímní a pokorní.
1: But there is a but.
0: Ale je tu ale.
1: Their own physical condition.
0: Jejich vlastní fyzický stav
1: is not according to the yoga practitioner.
0: Neodpovídá tomu jogovému cvičení.
1: Yoga is a practical path.
0: Yoga je praktická cesta.
1: As we always say,
0: jak vždycky říkáme,
1: someone said,
0: někdo řekl,
1: tons of theory,
0: tuny teorie,
1: is nothing,
0: není nic,
1: with gram of practice,
0: proti zrnku praxe.
1: So, age doesn't mean,
0: a věk neznamená.
1: So if you feel you are old,
0: pokud se cítíte, že jste staří,
1: it's on mistake.
0: Je to

0: vlastní chyba.
1: Because for Atma there is no time.
0: Protože pro Atma není žádný čas.
1: It's beyond time and space.
0: Je nad časem a prostorem.
1: So, but body is limited.
0: Ale tělo je omezené.
1: So those teachers,
0: ti učitelé,
1: who's listening now,
0: kteří teď poslouchají,
1: that they love to teach,
0: kteří milují učení,
1: they have devotion,
0: mají oddanost,
1: and they have respect,
0: mají úctu,
1: and love to their students,
0: a lásku ke svým studentům.
1: But yourself cannot inspire them. You have to be the model.
0: Ale vy sami je nemůžete inspirovat, musíte být modelem.
1: Difficulty is that first the diet.
0: Obtíž přichází za prvé v dietě, ve stravě.
1: As long as we will not adopt the yogic diet,
0: dokud my si nepřijmeme jogovou dietu,
1: we will not be successful.
0: Nebudeme úspěšní.
1: So, you know, nowadays the food, what we eat, is not so healthy.
0: Víte, že dneska to jídlo, které jíme, není tak zdravé.
1: So what should we do?
0: Co máme dělat?
1: We have no option, we have no choice. We have to eat what we get.
0: Nemáme žádnou možnost, žádnou volbu, musíme jíst to, co dostaneme.
1: There is training.
0: Je trénink.
1: To live with the prana only.
0: Je, abyste žili jenom z prány.
1: That we need not to drink and eat.
0: Abychom nepotřebovala ani pít, ani jíst.
1: Also is good economically.
0: Je to i ekonomicky výhodné.
1: Only problem is that.
0: Jediný problém je v tom.
1: Is boring.
0: Je to nudné.
1: Everyone is eating.
0: Všichni jedí.
1: And you are invited.
0: A vás taky pozvou.
1: You don't eat.
0: A vy nejíte.
1: You don't drink.
0: Ani se nenapijete.
1: Other doesn't feel pleasure.
0: A ostatní se necítí příjemně.
1: So I would not advise you.
0: Tohle bych vám neradil.
1: To live only from the prana.
0: Abyste žili jenom z prány.
1: But we can purify.
0: Ale můžeme pročistit.
1: Even the poison.
0: I jed.
1: So in such a junk food.
0: A v takovém tom rychlém jídle.
1: You can avoid.
0: To můžete se vyhnout.
1: Certain kind of food.
0: Určitému druhu jídla.
1: Let's come today to the milk.
0: Podívejme se dnes na mléko.
1: It's already 3 years ago.
0: Už před třemi lety.
1: I was in Australia.
0: Jsem byl v Austrálii.
1: And it's a beautiful place called Sunshine Coast.
0: Na krásném místě, které se jmenuje Sluneční pobřeží.
1: And whenever I go there,
0: kdykoliv tam přijedu,
1: it's raining.
0: Prší tam.
1: All the time.
0: Pořád.
1: So I say, why they give the Sunshine Coast?
0: Tak se ptám, proč se to jmenuje Sluneční pobřeží?
1: But then they said, when you come, Swamiji, is good rain comes.
0: A oni říkají, když vy Swamiji přijede, tak je to dobré, že přijde i déšť.
1: So come often.
0: Tak přijíždějte často.
1: Well.
0: Dobrá.
1: There is beautiful center.
0: Je tam krásné centrum.
1: Many years.
0: Po mnoho let.
1: And nicely guided by our dear Yamuna.
0: A vede ho pěkně naše drahá Yamuna.
1: And she's very loving teacher.
0: A ona je velice láskyplná učitelka.
1: And really people loves her.
0: A opravdu lidé ji mají rádi.
1: And whenever I come see, books a beautiful apartment.
0: A kdykoliv přijedu, tak mi zamluví krásný byt.
1: I think 14 floor or 15 floor or more.
0: Na nějakém 14. 15. patře.
1: Beautiful.
0: Krásné.
1: Balcony.
0: Je tam balkon.
1: View on the ocean.
0: Výhled na oceán.
1: Big living room.
0: Velký obýval.
1: A small sleeping room.
0: Malá ložnice.
1: And big fridge.
0: a velká lednička.
1: And there was, we asked for the tea for the milk.
0: A my jsme chtěli mléko do čaje.
1: And we opened the fridge.
0: Otevřeli jsme lednici.
1: I think me and Mansa Devi was, or Uma Puri, I don't know.
0: Nevím, kdo tam byl.
1: Or Radha.
0: Jestli Radha, Mansa Devi nebo Uma Puri.
1: And there were two bottles milk.
0: A byly tam dvě láhve mléka.
1: And it was written.
0: A bylo tam napsáno.
1: Not for drinking, it's for bathing.
0: Že to není napití jenom na koupel.
1: So can you imagine the Australian bath me with the milk?
0: A tak dovede si představit, Australané mě koupali v mléce.
1: Yeah, so don't drink.
0: Ale nemá se to pít.
1: I was angry.
0: Já jsem se hněval.
1: On Yamuna.
0: Na Yamu.
1: Why is he giving such a milk?
0: Proč mi dává takové?
1: Not for drinking, it's for bathing.
0: Které ani není napití, jenom na koupel.
1: And we telephoned.
0: A zavolal jsem.
1: And she said, yes, it's for drinking.
0: A ona říká, ale to je napití.
1: The whole problem.
0: Celý problém.
1: That they don't allowed to drink direct milk from the cow.
0: Oni tam nedovolí, abyste pili mléko přímo od krávy.
1: Strictly prohibited.
0: Je to přísně zakázáno.
1: And if you give to your children or your husband or wife, you have to pay fine.
0: A když byste to dali svým dětem nebo manželce, manželovi, tak byste museli platit pokutu.
1: So every milk has to go through the what we call the dairy.
0: A tak všechno to mléko musí projít mlékárnou. Pesticidy.
1: So it's not that quality.
0: A už to není ta kvalita.
1: Many chemicals inside.
0: No, přidal se mnoho chemie.
1: So people used to buy bathing milk.
0: A tak lidé kupovali tohleto koupelové mléko.
1: Soon they realized that people are using for drinking and eating.
0: No a vyšlo najevo, že to lidé používají na jídlo a na pití.
1: So now they put some chemical inside.
0: No a teď už i do toho přimíchávají chemii.
1: It's not tasteful, very, very ugly taste.
0: Aby to mělo ošklivou chuť.
1: And you get vomiting and diarrhea.
0: A dostanete z toho zvracení a průjem.
1: So how people are, only few people, but they have power.
0: A je to jenom pár lidí, ale mají moc.
1: So such a milk.
0: Takové mléko.
1: Production, dairy production.
0: Takové mléčné výrobky.
1: Is not healthy.
0: To není zdravé.
1: What to do?
0: Co dělat?
1: Therefore, we shall try to minimize, to consume the dairy production.
0: Měli bychom se snažit minimalizovat konzumaci mléčných výrobků.
1: So cheese.
0: Ať je to sýr,
1: jogurt, milk,
0: mléko,
1: etc.
0: A tak dále.
1: And it is happening already long ago.
0: A už se to stalo před dlouhou dobou.
1: And we as a vegetarian,
0: my jako vegetariáni,
1: what mostly people, especially in what so-called Czechoslovakia,
0: co lidé a zvlášť tom takzvaném
1: Hungary,
0: Československu, Maďarsku,
1: etc.
0: a tak dále.
1: What they consume?
0: Co je jedí?
1: Bread, butter, cheese.
0: Chleba s máslem a se sírem.
1: Is tasteful?
0: Je to chutné.
1: Everyone likes bread.
0: Každý má rád chleba.
1: Likes butter.
0: Máslo.
1: Cheese.
0: Sýr.
1: But you should know.
0: Ale měli byste vědět.
1: The kilos which you are gaining,
0: ta kila, která vám přibývají,
1: without your wish,
0: aniž byste si to přáli,
1: is your body is getting fat.
0: Toto tělo nabírá tuk.
1: Destroying many systems in the body.
0: A to ničí mnoho tělesných systémů.
1: Our gland systems.
0: Náš systém žláz.
1: Liver.
0: Játra.
1: Kidneys.
0: Ledviny.
1: Gallbladders.
0: Měchýř.
1: Our heart.
0: Naše srdce.
1: And that's why you can't reduce the kilo though you practice

0: yoga.
1: A potom se nemůžete zhubnout, i když cvičíte jogu.
0: So use only very little for your coffee or tea.
1: Používejte jenom trošku do svého čaje nebo kávy.
0: Cheese,
1: sýr,
0: is tamas food.
1: Je jídlo tamas.
0: So that's not healthy.
1: A to není zdravé.
0: So because it's some days or weeks or months old.
1: Protože už je nějaké dny, týdny, měsíce starý.
0: Paneer is better.
1: Panýr je lepší.
0: But not the cheese.
1: Ale ne sýr.
0: Bread.
1: Chleba.
0: Is not that bread which we had 50, 60 years before.
1: Už to není takový chleba, jako býval před 50, 60 lety.
0: In some cases, the Australian told.
1: Australané mi řekli, že v určitých případech.
0: That in white bread.
1: Ten v tom bílém chlebu.
0: Which is a very fine flour.
1: Která je z velice jemné mouky.
0: You know how many chickens are killed per day in the world?
1: Kolik na světě každý den zabíjí kuřat?
0: And what happens with the feather?
1: A co se stane s tím peřím?
0: Now, everywhere will be feather flying from chickens.
1: Všude by tady lítalo peří z kuřat.
0: So they make a powder from chickens' feathers.
1: Oni dělají prášek z těch z toho peří.
0: All other kinds of birds.
1: A z, nejen z kuřat, a ze všech ptáků.
0: And they mix in this white flour.
1: A přimíchávají to do té bílé mouky.
0: The toast bread.
1: Ten toastový chleba.
0: So it is very light.
1: Je velice lehký.
0: And when you make a toast.
1: A když si z toho uděláte toast.
0: Just less than half minute.
1: Jenom ani ne za půl minuty.
0: It pops up.
1: Vyskočí na bide.
0: And it is very nice, crunchy.
1: Je velice lehký, křupavý.
0: Why?
1: Proč?
0: Because of the chicken's feathers.
1: Kvůli těm kuřecím peřím.
0: So, and you know our hair?
1: A víte naše vlasy?
0: You know in every shop of the hair cutter, hairdresser,
1: v každém kadeřnictví,
0: and the hair for military,
1: a kde v armádních,
0: from prisoners,
1: od vězňů.
0: And these all hairs from big hotels they buy.
1: Z velkých hotelů tam to vykupují.
0: And they make powder.
1: A dělají z toho prášek.
0: And put in the brown bread.
1: A ten zase přidávají do hnědého chleba.
0: So you are eating the hair.
1: A tak jíte vlasy.
0: Of the people.
1: Jiných lidí.
0: So I don't know why the humans are doing like this.
1: Nevím, proč to takhle lidé dělají.
0: This is called research.
1: Říká se tomu
0: This is called science.
1: Říkají tomu věda.
0: This is called the modern technology.
1: Říkají tomu moderní technologie.
0: No. But the science will never be comparing with the nature.
1: Ale ta věda se nikdy nemůže rovnat s přírodou.
0: There is no one scientist in the world till today.
1: Do dneška není na světě takový vědec.
0: Can produce one drop of the blood.
1: Který by dokázal vyrobit kapku krve.
0: Everyone their blood is different.
1: Každý má jinou krev.
0: Entire diagnosis which can be founded in one drop of the blood.
1: Z jediné kapky krve vám můžou udělat celkovou diagnózu.
0: Not only about us.
1: Nejen o nás samých.
0: But about our ancestors.
1: Ale i o našich předcích.
0: You know the Australian aborigines?
1: Víte ty australské původní obyvatelé?
0: They are from South India.
1: Oni jsou z jižní Indie.
0: They found now in the genes.
1: Našli to v jejich genech.
0: Is South Indians.
1: Že jsou z jižní Indie.
0: They look like South Indians.
1: Vypadají jako z jižní Indie.
0: They make these tilaks on the face and on the arms.
1: A dělají si
0: the stomach.
1: Tilaky na obličeji, na pažích, na břiše.
0: So, how many hundreds of years?
1: Kolik už je to stovek let?

0: Or the thousands.
1: Možná tisíce.
0: But still you can find in the blood.
1: Ale pořád to v té krvi najdete.
0: That for each and every person and other creatures.
1: A to se týká každého člověka i každého tvora.
0: They have their whole picture in it.
1: Je v tom celý obrázek o nich.
0: That no scientist can do.
1: A to žádný vědec nedokáže.
0: And they will not be able to do.
1: A nebudou schopni to udělat.
0: So we are against the nature.
1: A tak jdeme proti přírodě.
0: And nature takes the revenge again.
1: A příroda opět od toho vrátí, odplatí.
0: So what we eat,
1: to co jíme,
0: it's manipulated.
1: Je zmanipulováno.
0: And they change the pure nature quality.
1: Oni mění ty čisté přírodní kvality.
0: Into the artificial things.
1: Na umělé věci.
0: Who is the victim?
1: A kdo je obětí?
0: We all.
1: My všichni.
0: This is a big problem.
1: A to je velký problém.
0: And almost everything what you get.
1: A téměř všechno, co dostáváte.
0: From your hair shampoo.
1: Ať od vašeho šamponu na vlasy.
0: To the body oils.
1: A na
0: oleje
1: creams. Na krémy.
0: Everything has from the killed animals.
1: Všechno obsahuje zabitá zvířata.
0: In all the time it was not.
1: Za starých časů to nebývalo.
0: This affect our body.
1: A to ovlivňuje naše tělo.
0: So somehow we have to survive.
1: A nějak musíme přežít.
0: So if we have to survive,
1: a pokud máte přežít,
0: then we should have a good digestive system.
1: Musíme mít dobrý trávicí systém.
0: And limit your diet.
1: A omezit svoje jídlo, svoji dietu.
0: We will be able to avoid 90% our illnesses.
1: A budeme tak schopni se vyhnout 90% nemocí.
0: But only one thing we can't master, it's not easy to master.
1: A jedna věc, kterou nedokážeme zvládnout, která není snadno ovládnout.
0: Our test.
1: To je naše chuť.
0: With the tongue.
1: Náš jazyk.
0: This temptation is very big.
1: Tohleto pokušení je velmice velké.
0: It is said,
1: říká se,
0: there's a rare person.
1: Jsou vzácní lidé.
0: A rare yogi.
1: Vzácný yogín.
0: Who have complete control.
1: Který má úplnou kontrolu.
0: Over the test.
1: Nad chutí.
0: And sex.
1: A nad sexem.
0: These are two indriyas.
1: To jsou dvě indrie.
0: Is very mighty.
1: Které jsou velice mocné.
0: And we are slave of that.
1: A my jsme jejich otroky.
0: And we lose most precious energy of the body.
1: A ztrácíme tu nejvzácnější energii těla.
0: So control your test.
1: Takže ovládejte svoji chuť.
0: And eat less.
1: A jeste méně.
0: And practice more.
1: A cvičte víc.
0: So that you will gain and you will have abilities to get food from the pranas, from air.
1: Abyste byli, tak získáte a budete schopni dostávat výživu z prány, ze vzduchu.
0: So, tomorrow we will make an experiment.
1: Zítra uděláme pokus.
0: Because you are mostly all yoga teachers.
1: Protože většina z vás jsou jogoví učitelé.
0: And going to be a yoga teacher.
1: Nebo budoucí učitelé jogy.
0: So tomorrow you have to do perfect.
1: Zítra budete muset udělat perfektní.
0: One posture.
1: Jednu pozici.
0: Begin with P.
1: Začínající na P.
0: P. Which is that?
1: A která to je?
0: Paschimottanasana.
1: Paschimottanasana.
0: So try whole night.
1: Procvičujte to celou noc.
0: Find the technique.
1: Najděte si tu techniku.
0: Who can do perfect Paschimottanasana?
1: Kdo dokáže udělat perfektní Paschimottanasanu?
0: Will be a special group.
1: Bude ve zvláštní skupině.
0: That will be specially supported.
1: a ta bude obzvlášť podporovaná.
0: And they will get a special nourishment.
1: A dostanou speciální výživu.
0: Others will get what is available.
1: A ostatní dostanou jenom co zbyde.
0: So who don't know what is paschimottanasana?
1: A kdo neví, co je paschimottanasana?
0: So everyone knows.
1: Takže všichni to vědí.
0: You don't know.
1: Ty nevíš.
0: How long you are practicing? Only 1 month. Oh, so you are a visitor. All right. So I want to have one demonstrator.
1: Chci jednoho, kdo by to předvedl.
0: Who can do the perfect paschimottanas?
1: Kdo dokáže udělat perfektní paschimottanas?
0: Please prosím, stand up.
1: Postavte se.
0: One person.
1: Jeden člověk.
0: You know, go on the table.

0: elbows touching ground.
1: Lokty se dotýkají.
0: Holding your foot soles.
1: A drží se za chodidla.
0: Well.
1: Dobrá.
0: So how many will be tomorrow?
1: Kolik z vás bude zítra?
0: That will be selected.
1: Ty budou vybráni.
0: Thank you.
1: Děkuji.
0: So I'm sure many knows.
1: Jsem si jistý, že mnozí to znají.
0: And many cannot.
1: A mnozí to nedokážou.
0: So who cannot?
1: Kdo to nedokáže?
0: They will learn.
1: Se to naučí.
0: And till next seminar.
1: Do příštího semináře.
0: You have about 1.5 months.
1: Máte asi měsíc a půl.
0: Which will be organized next seminar.
1: Jak se uspořádá příští seminář.
0: Or half year.
1: Nebo půl roku.
0: So nothing is impossible.
1: Nic není nemožné.
0: It is only the matter of exercise.
1: Jde jenom o to cvičit.
0: And reducing the kilos.
1: A zbavit se těch kilogramů.
0: The exception is.
1: Výjimka je.
0: If you have a hip problem.
1: Pokud máte problémy s kyčlemi.
0: If you have a slip disc.
1: Pokud máte vyřezlou plotínku.
0: Back problems.
1: Problémy se zády.
0: Of course. That you should not force yourself.
1: Pak samozřejmě byste se neměli nutit.
0: So, yoga in daily life is very easy and simple.
1: Yoga v denní životě je velice jednoduchá a prostá.
0: But it became lazy.
1: Ale my jsme se stali zlenivěli jsme.
0: Enjoying the butter cheese and bread.
1: A užíváme si raději to chleba s máslem a sýrem.
0: So called sandwich.
1: Říká se tomu sendviče.
0: At the communist time.
1: Za komunistů.
0: They had less vegetables.
1: Bylo méně zeleniny.
0: Because that time was transportation was not so like today.
1: Protože ta doprava, přeprava nefungovala tak, jak teď.
0: And as a vegetarian.
1: A jako vegetariáni.
0: Our people were consuming every day 1 to 2 kilos bread.
1: A jako vegetarián naši lidé jedli každý den kilo dvě chleba.
0: And the Czechoslovakian bread was very good.
1: A československý chleba byl velmi dobrý.
0: And it spoiled me too.
1: A i mě zkazil.
0: You know when we had a seminar.
1: Víte, že když jsme měli seminář.
0: After evening satsangs.
1: Po večerním satsangu.
0: Means 10, 10:30.
1: Znamená v 10, půl jedenácté.
0: Then every day we had a Sylvester.
1: Měli jsme každý den Sylvester.
0: So, time for sandwich.
1: Čas byl čas na sandviče.
0: And you can't imagine.
1: A nedovede si představit.
0: I could eat 10 sandwich.
1: Já jsem dokázal spořádat 10 sandwich.
0: And people was looking.
1: A lidé koukali.
0: And they also enjoyed.
1: A i jim to chutnalo.
0: And those sandwiches are still reserved in my stomach.
1: A ty sendviče ještě pořád mám v zásobě ve svém břiše.

0: you can see.
1: A to můžete vidět.
0: So food,
1: takže jídlo,
0: which we get in the market,
1: které dostáváme v obchodech,
0: maybe fruits,
1: ať už ovoce,
0: vegetables,
1: zelenina,
0: corns,
1: obilniny,
0: or the grains,
1: nebo
0: and milk,
1: a mléko,
0: they are all manipulated.
1: To zrní, obilniny, to je všechno manipulované.
0: And definitely it causes illnesses.
1: A určitě to zapříčiňuje nemoci.
0: Now nearly every third person get a cancer.
1: Dneska téměř každý třetí člověk dostane rakovinu.
0: The main cause is the nourishment.
1: A hlavní příčinou je výživa.
0: And people who are dealing with such companies,
1: a lidé, kteří se zabývají takovými společnostmi,
0: they don't consume these things.
1: Ty, kteří to tam obchodují, řídí, ty to sami nejedí.
0: They get different food.
1: Oni mají jiné jídlo.
0: They have enough money.
1: Oni mají dost peněz.
0: So such a food is attacking our gland systems.
1: Takové jídlo útočí na náš, na naše žlázy.
0: Which attacks our hormones, changing our hormones.
1: Oni útočí na naše hormony, mění naše hormony.
0: And this will harm us more and more.
1: A to nám bude víc a víc ubližovat.
0: So we have the opportunity.
1: My máme příležitost.
0: We are blessed one.
1: My máme požehnání.
0: That we have yoga.
1: Že máme jógu.
0: And we have the master.
1: A že máme mistra.
0: Who is expert to eat.
1: Který je odborníkem na jídlo.
0: And tells the teacher, students, eat less.
1: A říkat studentům, aby jedli méně.
0: So anyhow, my diet is very controlled.
1: Ale moje strava je velice řízená.
0: And pranayama is very important.
1: Pranayama je velice důležitá.
0: Prana. So pranayama is more important than postures.
1: Pranayama je důležitější než pozice.
0: But it means not that you will not practice the postures.
1: Ale neznamená to, že byste necvičili pozice.
0: It is unbelievable.
1: Je neuvěřitelné.
0: I tell you one example.
1: Řeknu vám jeden příklad.
0: Day before yesterday I was in Delhi.
1: Předevčírem jsem byl v Delhi.
0: And there is one man.
1: Je tam jeden člověk.
0: He is Muslim.
1: Je to muslim.
0: From royal families.
1: Z královské rodiny.
0: And we have very good relation.
1: Máme velice dobrý vztah.
0: And he was very fat.
1: A on býval velmi tlustý.
0: Now he is 75.
1: Teď je mu 75.
0: And he had diabetes.
1: A má cukrovku.
0: Headache.
1: Bolesti hlavy.
0: Back pain.
1: Bolesti v zádech.
0: Knee problems. Problem
1: s koleny.
0: And always he says, Swamiji, what can I do?
1: A vždycky říkal Swamiji, co mám dělat?
0: And I was always forcing him to do what I tell him.
1: A já jsem vždycky nutil, aby dělal to, co mu říkám.
0: So he did 10 days.
1: A tak on to na 10 minut dělal.
0: And gave up.
1: A nechal toho.
0: And became more and more ill.
1: A byl víc a víc nemocný.
0: Then about 14 months.
1: A asi před 14 měsíci.
0: He decided that he will follow Swamiji 100%.
1: Se rozhodl, že bude následovat Swamijiho na 100%.
0: And whenever I go to Delhi, he comes to visit me.
1: A kdykoliv přijedu do Delhi, tak přijede na návštěvu.
0: And when he came day before yesterday,
1: a když přišel předevčírem,
0: I couldn't recognize.
1: Nemohl jsem ho poznat.
0: He was looking very young.
1: Vypadal velice mladě.
0: And proudly he said,
1: a hrdě řekl,
0: thank you, Swamiji.
1: Děkuji vám, Swamiji.
0: I am your real disciple now.
1: Jsem váš skutečný žák.
0: I followed you 100%.
1: Budu vás 100% následovat.
0: I told myself,
1: řekl jsem sám sobě,
0: to my lips,
1: svými rty,
0: keep close.
1: Buďte zavřené.
0: Don't eat.
1: Nejeste.
0: This and this and this.
1: Tohle a tohle a tohle.
0: 35 kilos he lost.
1: Zhubil

0: 35 kilogramů.
1: And no anymore diabetes.
0: Už nemá žádnou cukrovku.
1: No anymore headache.
0: Žádné bolesti hlavy.
1: And no more back pain.
0: Žádné bolesti v zádech.
1: No joint pains.
0: Žádné bolesti kloubů.
1: And had always very high blood pressure.
0: Vždycky měl vysoký krevní tlak.
1: No more high blood pressure.
0: A už ten taky zmizel.
1: And he's so happy.
0: A je tak šťastný.
1: He said, "Thank you, Swamiji."
0: Řekl, děkuji, Swamiji.
1: So I said, "I wish such a discipline too."
0: A já jsem říkal, já bych si sám přál takovouhle disciplínu.
1: Speaking is very easy.
0: Mluvit o tom je velice snadné.
1: But to do it is a little difficult.
0: Ale udělat to, dokázat, to je těžké.
1: He said to me.
0: A on mi řekl,
1: "The person like you, Swamiji."
0: Člověk jako vy, Swamiji,
1: have dinner in Delhi,
0: má večeři v Delhi,
1: breakfast in Vienna,
0: snídaní ve Vídni,
1: lunch in Strýlky,
0: oběd ve Strýlkách,
1: and dinner somewhere else,
0: a večeři zas někde jinde.
1: Body cannot resist,
0: a to tělo neodolá.
1: So slow down, Swamiji.
0: To tělo tohle to nevydrží, tak Swamiji zpomalte.
1: I say I will do.
0: A já jsem řekl.
1: So what I want to tell you,
0: to, co vám chci říci,
1: the practical life,
0: ten praktický život,
1: if you practically you will practice,
0: pokud vy to opravdu odcvičíte prakticky,
1: you will be completely different in one year.
0: Budete úplně jiní do roka.
1: That if I pray to God that you have no any things like that.
0: A já se modlím Bohu, aby vás něco takového nepotkalo.
1: But even nemocí. Some symptoms are there in the body which will turn as a cancer.
0: I kdyby v těle byly nějaké symptomy, které by se mohly rozběhnout v rakovinu,
1: it will be avoided.
0: Tak se tomu vyhnete.
1: It's missing immunity.
0: Protože je to chybějící imunita.
1: And so Khatu Pranam was designed especially to develop the immunity in the body.
0: A ta Khatu Pranam bylo sestaveno speciálně na podporu imunity v těle.
1: And second part of the Khatu Pranam will come tomorrow.
0: A zítra přijde ta druhá část Khatu Pranam.
1: Many of you know.
0: Mnozí z vás už ji znáte.
1: So we shall practice.
0: Takže bychom měli cvičit.
1: Nothing can be compared with the practice.
0: Nic se nedá porovnat se cvičením.
1: If you want to be healthy,
0: pokud chcete být zdraví,
1: happy,
0: šťastný,
1: enjoying life,
0: radovat se ze života,
1: long life,
0: a dlouhý život.
1: Then practice yoga in the life every day 2.5 hours.
0: Pak cvičte jogu v denním životě každý den 2.5 hodiny.
1: Go early sleeping.
0: Choďte brzo spát.
1: And quit your night of the morning long sleeping.
0: A zbavte se toho vyspávání ráno.
1: Practice, practice, practice.
0: Cvičte, cvičte, cvičte.
1: If we get old with this kind of laziness,
0: pokud se stárneme s takovouhle leností,
1: you will not forgive yourself.
0: Tak si to sami sobě neodpustíte.
1: Lying in the hospital.
0: Budete ležet v nemocnici.
1: And be sending SMS and email.
0: Budete posílat SMSky a e-maily.
1: Swamiji, please prayer.
0: Swamiji, prosím, modlete se.
1: I'm diagnosed.
0: Jsem diagnostikovaný.
1: Cancer.
0: S rakovinou.
1: Or something different.
0: A nebo s něčím jiným.
1: So this is yoga teacher should know.
0: A jogoví učitelé by tohle měli vědět.
1: And become an example.
0: A stát se příkladem.
1: So I wish you.
0: Tak vám přeji.
1: A very good appetite.
0: Velice dobrou chuť.
1: But controlled.
0: Ale ovládanou.
1: In Ayurveda they said.
0: V Ayurvédě říkají.
1: One portion.
0: Jedna porce.
1: Solid food.
0: Pevného jídla.
1: One portion. For the liquid,
0: jedna porce, jeden díl pro tekutiny,
1: and one portion for the bread,
0: jedna porce pro chleba,
1: and other for the space,
0: a jeden ten díl pro prostor.
1: Then you will be healthy.
0: A pak budete zdraví.
1: We have enough to eat.
0: Máme toho dost na jídlo.
1: But it means not that we have to finish it all.
0: A není to, že bychom museli všechno spořádat.
1: So begin today.
0: Začněte už dneska.
1: Patanjali said.
0: Patanjali řekl.
1: Atha yoga anushasanam. Yoga begins with the discipline.
0: Yoga začíná disciplínou.
1: So when should we develop discipline?
0: A kde jinde máme rozvíjet disciplínu?
1: Atha means now.
0: Atha znamená nyní.
1: Just now.
0: Právě teď.
1: Not after 1 hour.
0: Ne až za hodinu.
1: Not tomorrow.
0: Ne zítra.
1: But just now.
0: Ale právě teď.
1: So mentally now decide.
0: Tak mentálně se teď rozhodněte.
1: So you will, let's say, not quarter, but today half.
0: Ale ne, že dneska třeba ne čtvrt, ale půl jenom.
1: If you eat 200 grams,
0: pokud sníte 200 gramů,
1: today 100 grams.
0: Tak dneska 100 gramů.
1: Tomorrow 90 grams.
0: A zítra 90.
1: Slowly, slowly.
0: Pomalu, pomalu.
1: And make sure.
0: A ujistěte se.
1: That in your sleeping room.
0: Že ve vaší ložnici.
1: You have no chocolates.
0: Tam není žádná čokoláda.
1: No biscuits.
0: Žádné sušenky.
1: No cakes.
0: Žádné dortíky.
1: No fruits.
0: Žádné ovoce.
1: No nuts.
0: Žádné oříšky.
1: All give it in the kitchen.
0: Všechno odneste do kuchyně.
1: They will put it in the food and use for us.
0: A odneste to sem do kuchyně a oni to vám vydají, uvaří vám z toho.
1: So wish you all the best.
0: Přeji vám všechno nejlepší.
1: And evening we will have satsang here on the same place.
0: Večer budeme mít satsang tady na stejném místě.
1: If the Puriji allows.
0: Pokud Dev Puriji dovolí.
1: I cannot ask him every time, please stop, please rain.
0: Nemůžu ho každý, po každé prosit, prosím, zastav to.
1: So, wish you good appetite.
0: Přeji vám dobrou chuť.
1: And 7 is prayer here.
0: V 7 bude tady modlitba.
1: And 7:30 is the webcast.
0: A v 7:30 bude webcast.
1: And I told that you can come for greetings.
0: Já jsem řekl, že můžete přijít na pozdrav.
1: So some can come now.
0: Tak někdo může přijít teď.
1: Till 7.
0: Do 7.
1: I will be sitting here.
0: Budu sedět tady.
1: But don't make long queue, go and eat.
0: Nedělejte ale dlouhou frontu, jděte si na jídlo.
1: Okay? So thank you, all the best.
0: Děkuji a všechno nejlepší.
1: So webcast will be about 7:45.
0: Takže webcast bude ve 7:45.
1: Deepnand Bhagwan ki, Deveshwar Mahadev, Madhav Krishna Bhagwan ki, Sanatan Dharma ki, Om Shanti, Shanti, Shanti. Vishwagur Mahamandaleshwar Parvhansi Swayamakishwaran Purjibhudeva ki, Shanti.

0: अलकपुरी जी महादेव की, देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की, ओम शांति शांति। The attachment.
1: Připoutanost.
0: Attachment to worldly life.
1: Připoutanost ke světskému životu.
0: Means to everything.
1: To znamená ke všemu.
0: Your property.
1: K majetku.
0: Your house.
1: K domu.
0: Everything.
1: Ke všemu.
0: So another thing.
1: A další věc.
0: But how far that Gurudev follows the soul?
1: Jak daleko Gurudev následuje tu duši?
0: To bring that soul of the bhakta, devotee, disciple.
1: Aby přinesl tu duši bhakti žáka.
0: To bring the soul to the Brahmaloka.
1: Aby ji přivedl do Brahmaloky.
0: It takes time.
1: Trvá to nějaký čas.
0: The biggest mistake what the disciple can do.
1: Největší chyba, které se může žák nebo bhakta dopustit.
0: First.
1: Tak za prvé.
0: Okay, I will do tomorrow.
1: Dobře, tak udělám to zítra.
0: I will do day after tomorrow.
1: Udělám to pozítří.
0: And sometimes who today we are distributing chocolate after satsang, okay?
1: Dneska budeme rozdávat čokoládu po satsangu.
0: So if children want, then they can be silent.
1: A pokud ti děti chtějí, tak musí být potichu.
0: Otherwise they can go outside and have ice cream.
1: Jinak můžou jít ven a můžou si tam dát zmrzlinu.
0: So I will do.
1: Udělám.
0: Next year.
1: Příští rok.
0: When this work is done, then I will do.
1: Až udělám tuhle práci, tak udělám tamto.
0: Neither you say no.
1: Neřeknete ani ne.
0: Nor yes.
1: Ani ano.
0: What happens to that soul?
1: A co se stane s tou duší?
0: Second.
1: A za druhé.
0: When once you promised.
1: Jakmile jste jednou slíbili,
0: take the mantras,
1: vzali jste si mantru,
0: and enter into the divine light of the master.
1: A vstoupili do božského světla mistra.
0: Then after some times,
1: tak potom po určité době,
0: they give up and go away.
1: Se to vzdají a odejdou.
0: Don't expect that in some days or few months or few years you will get a miracle.
1: Nečekejte, že za pár dní, měsíců nebo let se budou dít zázraky.
0: There's only one miracle.
1: Jenom jeden zázrak.
0: That you will go away.
1: Že půjdete pryč.
0: That miracle means you got no any miracles.
1: A to je zázrak, který znamená, že nebudou žádné zázraky.
0: So don't expect like you go to doctor and doctor give you injection and now you feel better.
1: Takže nečekejte, že to bude jako když přijdete k lékaři, ten vám dá injekci a budete se cítit lépe.
0: Such a soul.
1: Taková duše.
0: Have to wait long.
1: Musí čekat dlouho.
0: In the waiting list of other lokas.
1: Na čekací listině jiných lok.
0: There are many, many different lokas.
1: Je mnoho různých lok.
0: Also you said hail heaven.
1: A také říkáme peklo, nebe.
0: And many others in the fire, etc. In Christianity also.
1: I v křesťanství oheň a podobně.
0: That is exactly taken from the what we call the Puranas.
1: A to je přesně převzato z Purán.
0: Well, because the written of the Puranas are many, many thousands of years.
1: A protože ty Purány byly zapsány před mnoha tisíci let.
0: And this new religion is few thousand years.
1: A to nové náboženství je jenom pár tisíc let.
0: They have accepted this.
1: Tak to přijali.
0: Which is good.
1: Což je dobré.
0: We should accept good.
1: Měli bychom přijímat to
0: dobré. And we should not accept bad.
1: A neměli bychom přijímat to špatné.
0: Therefore, so when you expect many, many disciples saying,
1: a když očekáváte mnoho žáků, říká,
0: I was with that master.
1: Byl jsem s tím mistrem.
0: I didn't get any experiences.
1: A neměl jsem žádné zážitky.
0: He didn't give me anything.
1: Nic mě nedal.
0: He gave you blessing.
1: Dal mi požehnání.
0: And that blessing will remain till the end of the thy path to the Brahmaloka.
1: A to požehnání zůstane až do konce cesty do Brahmaloky.
0: That will lead you. Once when Gurudev put his hand on your head.
1: Jakmile jednou vám dal Gurudev ruku na vaši hlavu.
0: That is called the shelter of the guru.
1: Tak tomu se říká střed gurua.
0: And that will protect your disciple till the end.
1: Nebo ochrana guru, a to vás bude ochraňovat až úplně do konce.
0: But don't think that in this year or next year or in this life will be.
1: Ale nečekejte, že to bude tenhle rok nebo příští rok.
0: Can you think of your karma in this life?
1: Můžete si jenom uvědomit svoji karmu za tento život.
0: What have you done, how many things?
1: Co všechno jste udělali, kolik věcí?
0: How many times you married and divorced?
1: Kolikrát jste se ženili, vdávali a
0: how many times you were with one person and then give up?
1: Kolikrát jste byli s jedním člověkem a pak jste to vzdali?
0: And how many times you were angry?
1: Kolikrát jste se
0: many things.
1: Hněvali mnoho.
0: There is no way out anymore.
1: A už vlastně z toho nejde ven.
0: Then finally they seek the shelter to the holy saint.
1: Až nakonec najdete to útočiště světce.
0: When there is no way out.
1: Když už
0: není. There's no out way to go anywhere.
1: Cesta, žádná jiná cesta ven.
0: So be happy.
1: A tak buďte šťastní.
0: That now the purification took place.
1: Že se odehrálo to pročištění.
0: But there are tons and tons and tons of the Lord there on your soul.
1: Ale na vaší duši jsou toho tuny a tuny.
0: To dig out, it takes time.
1: A všechno to vykopat zabere čas.
0: But when one said yes, then it will bring you there.
1: Ale když jednou řeknete ano, tak vás to tam dovede.
0: But when you have a negative thoughts,
1: ale když máte negativní myšlenky,
0: you go away.
1: Když odejdete,
0: and you try to said it was not good this.
1: A snažíte se říkat nebylo to dobré a podobně?
0: Then also you have parallel difficulties will be.
1: Tak budete mít takové paralelní obtíže k tomu.
0: Like in Guru Gita it is said.
1: Jak se říká v Guru Gitě?
0: You listen from word by word.
1: Když ji posloucháte slovo po slovu.
0: Therefore don't expect any miracles. And if you want to expect the miracles, then you will be psychic ill.
1: A proto neočekávejte žádné zázraky, a pokud budete očekávat zázraky, tak budete psychicky nemocní.
0: The depression.
1: Rozvine se deprese.
0: Hallucination. Wrong imagination.
1: Chybné představy.
0: Don't believe that Swamiji will give me today liberation.
1: A neříkejte si, nevěřte, že Swamiji mi dá osvobození.
0: Of course I can give you liberation.
1: Samozřejmě vám mohu dát osvobození.
0: I will tell Parvati, send this person away, Hari Om.
1: Řeknu Parvati, ať pošle toho člověka pryč, Hari Om.
0: That I can do it now.
1: To můžu udělat hned.
0: But I will not do this.
1: Ale já to neudělám.
0: So, ages and ages, lives and lives.
1: A tak věky a věky a životy a životy.
0: But be sure that Gurudev will not let you be lost in darkness.
1: Ale buďte si jistí tím, že vás Gurudev nenechá ztratit se v temnotách.
0: So Guruji told once story.
1: A Guruji jednou vyprávěl příběh.
0: There was one farmer.
1: Byl jeden farmář.
0: Had a small farmhouse.
1: Měl malý, malou farmu.
0: Little land.
1: Trochu malý pozemek.
0: It was about 2-3 kilometers far from the village.
1: Bylo to asi 2-3 kilometry za vesnicí.
0: And he was living there.
1: A on tam žil.
0: His wife died.
1: Manželka mu zemřela.
0: She had one son.
1: A měl jednoho syna.
0: So father and mother, father and son, they were working in the field.
1: A tak otec se synem tam pracovali na poli.
0: One day one sadhu was moving, walking by that farmhouse.
1: A jednoho dne ten syn viděl, jak kolem té farmy jde světec.
0: And he felt there is some soul longing for something.
1: A cítil, že je tam nějaká duše, která po něčem touží.
0: So he went to that farm.
1: A tak šel na tu farmu.
0: And there was a man.
1: Byl tam ten člověk.
0: About 50 years.
1: Bylo mu asi 50.
0: And he was so happy.
1: A byl tak šťastný.
0: To see the Swamiji.
1: Že vidí Swamijiho.
0: He quickly ran and brought one nice bed or chair to sit.
1: A tak rychle běžel a přinesl židli nebo postel.
0: Brought him nice milk to drink.
1: Přinesl mu chutné mléko, aby se napil.
0: That time was no coffee and no teas, you know.
1: Tenkrát nebyl žádná káva nebo čaj.
0: Either yogurt, lassi.
1: Buď yogurt, lassi.
0: Milk.
1: Mléko.
0: Or juice.
1: Nebo juice.
0: Etc.
1: A podobně.
0: And that farmer tell him to Swamiji.
1: A farmář tomu Swamiji mu řekl.
0: Please stay here some days.
1: Prosím, zůstaň tady pár dní.
0: So he said, okay, I have no any problem.
1: A Swamiji řekl, dobře, nemám s tím žádný problém.
0: I have no any duties.
1: Nemám žádné povinnosti.
0: I'm not bounded to anything.
1: Nejsem vázán ničím.
0: I can stay.
1: Mohu tu zůstat.
0: I have no fixed time to go somewhere. Nemám seminar, this.
1: Žádný přesný rozvrh, kdy mám semináře.
0: That's called parpanch.
1: A tomu se říká parpanch.
0: So he stayed there.
1: A tak tam zůstal.
0: Every evening there was a satsang.
1: Každý večer měl satsang.
0: And that farmer and his son, both of them were listening, sir. That's all.
1: A otec se synem poslouchali.
0: And Swamiji himself, the third one.
1: A Swamiji byl tam třetí.
0: So the farmer said, please stay more.
1: A farmář mu řekl, prosím, zůstaň tu déle.
0: So the neighbors were coming.
1: Přicházeli sousedí.
0: Well, one day,
1: jednoho dne,
0: Swamiji decided now I will go.
1: Se Swamiji rozhodl, že už půjde.
0: Farmer said.
1: A farmář řekl.
0: Gurudev, you are my guru.
1: Gurudev, si můj.
0: You gave me mantra.
1: Guru dal si mi mantru.
0: Everything.
1: Všechno.
0: You create so much attachment.
1: Vytvořil si takovou připoutanost.
0: I'm so much attached to you, Gurudev.
1: Jsem k tobě tak připoután.
0: I can't survive without you.
1: Nemohu bez tebe přežít.
0: Guruji said, no problem, it will be.
1: Guruji říkal, to není problém.
0: I will be always with you.
1: Budu s tebou vždycky.
0: He said, yes, but I would like to go with you.
1: A on řekl, ano, ale rád bych šel s tebou.
0: Guruji said, okay, let's go.
1: A Guruji, dobře, tak pojďme.
0: Yes, but, there is now, but.
1: Ano, ale, to je to ale.
0: Jet bol gaya, but. I will go, but still my feeling, my attachment, my sorrow towards my son.
1: Půjdu, ale mám tam takové trápení, cítím tam připoutanost k synovi.
0: He did not marry yet.
1: On se ještě neoženil.
0: I will organize for his marriage.
1: Uspořádám mu svatbu.
0: And then, Gurudev, I will go.
1: A pak, Gurudeve, půjdu.
0: Old time,
1: ve starých dobách,
0: the people were thinking very deep, the families.
1: Lidé hodně hluboce měli so, tu rodinu.
0: To which family where my daughter should marry or my son should marry to which daughter?
1: To jakou dceru by si měl můj syn vzít nebo jakou jakého syna by si měla moje
0: that
1: dcera?
0: That time people were more happy.
1: Tehdy byli lidé šťastnější.
0: Now they are marrying every day.
1: Dneska se žení nebo vdávají každý den.
0: And go away every day.
1: A odcházejí každý den.
0: Now is Ariyom Tassat. That's why all mankind are suffering.
1: A proto lidstvo trpí.
0: Doesn't matter boy or the girls, they are suffering.
1: Ať už kluci nebo holky, tak se trápí.
0: And getting more and more problems, difficulties.
1: A mají čím dál víc problémů a obtíží.
0: That's it. He said, Gurudev, when my son is married, then I will go.
1: A on řekl, Gurudeve, můj syn, až se ožení, tak půjdu.
0: After few years,
1: a po několika letech,
0: by chance Guruji came.
1: Náhodou Guruji přišel.
0: And he was very happy.
1: A byl, on byl velice šťastný.
0: And then Guruji said, after 2 days, I'm going.
1: A Guruji řekl po dvou dnech, že už jde.
0: Oh, your son is married.
1: A takže tvůj syn už,
0: yes,
1: je, Gurudev. Už se oženil. Ano, Gurudeve.
0: My son is married.
1: Syn se oženil.
0: And I'm so happy and lucky.
1: A jsem tak šťastný.
0: That my daughter-in-law.
1: Že moje snacha.
0: She's Lakshmi.
1: Je to Lakshmi.
0: She's like goddess.
1: Jako bohyně.
0: Since she came in my house.
1: Přišla ke mně domů.
0: When she stayed in my house.
1: A když do ní vkročila.
0: Gurudev, it changed everything so positive.
1: Tak se všechno tak pozitivně změnilo.
0: You must know when you are properly married.
1: A měli byste vědět, že když se dobře oženíte.
0: You are not marrying for a sex.
1: Tak se neberete se kvůli sexu.
0: You are marrying for a happy, healthy, peaceful, divine life.
1: Berete se kvůli šťastnému a božskému, harmonickému životu.
0: If you don't find, doesn't matter. Don't marry.
1: A když nenajdete nikoho takového, tak se tak
0: nevadí. Don't go into the hail.
1: Nežeňte se.
0: Every day I'm getting letters, you know.
1: Necpějte se do pekla. Každý den dostávám dopisy.
0: Mostly all consultation.
1: Konzultací.
0: About husband or the wife.
1: Je o manželi nebo manželce.
0: Yes. But you don't think.
1: Ale nemyslíte.
0: Don't, at least you should educate your children.
1: Aspoň děti byste měli v tom
0: vzdělat. And take care of that.
1: A postarat se o to.
0: So Guruji said, then let's go.
1: A Guruji řekl, tak pojďme.
0: Yes, Gurudev.
1: Ano, Gurudeve.
0: That's my burning desire.
1: Je to moje horoucí touha.
0: But.
1: Ale.
0: Gurudev.
1: Gurudeve.
0: My son is alone.
1: Syn je osamělí.
0: And you know, if you are a household, you are married person, you must see a child. Otherwise, Pitraloka, I will be in the Pitraloka, and in Pitraloka, where I will bring the Panditji there.
1: Protože když chcete vidět toho vnuka nebo to vnouče, takže jinak bych byl v Pitraloce pak sám.
0: My dear, it is the story. This is a fairy tale.
1: Je to příběh, je to vlastně pohádka.
0: But it happens.
1: Ale děje se to.
0: So he said.
1: A tak on řekl
0: to his wife, daughter-in-law,
1: své snaše,
0: putravati bhava. This is a blessing. Putravati.
1: To je požehnání.
0: What means putravati bhava?
1: A co to znamená putravati bhava?
0: She may, I bless him for a beautiful son.
1: Žehnám ti krásným synem.
0: That old man was so happy.
1: A stařec byl tak šťastný.
0: So happy. After 3 years, Guruji came again.
1: A po třech letech Guruji přišel znovu.
0: And he said, oh, I'm so happy.
1: A on říkal, jsem tak šťastný.
0: But you know, Guruji?
1: Ale Guruji, víš?
0: The wedding cost so much money.
1: Ta svatba stála tolik peněz.
0: Yeah, he still was, son was not there.
1: A ještě se ani nenarodil ten syn.
0: That is so I borrow the money from others.
1: Že jsem si vypůjčil na to peníze od ostatních.
0: So I have to give back.
1: A musím to jim to vrátit.
0: Otherwise my son, he's so innocent.
1: Jinak můj syn, který je tak nevinný.
0: And people will come and take all the property away.
1: A lidé přijdou a vezmou mu celý ten majetek.
0: That's why now people don't marry in like old tradition.
1: A proto se dneska lidé nežení a nevdávají podle těch starých tradic.
0: It cost them only few crown.
1: Protože to stojí jenom pár korun.
0: And go and sign it.
1: Jenom to podepíší.
0: And that you are married.
1: A jste svoji.
0: It's only of paper.
1: Je to jenom papír.
0: You were married already long ago.
1: Byli jste, oženili jste se nebo vdali už dlouho předtím.
0: That is not a marriage.
1: A to není ale svatba.
0: A human marriage.
1: To není manželství lidské.
0: So don't cry. Don't ask Panditji anymore.
1: A tak
0: that I want to marry Panditji.
1: Panditji
0: is already married.
1: Panditjiho, že se chcete vdát nebo oženit.
0: Yes, this is a stupid thinking.
1: Je to hloupé přemýšlení takhle.
0: When it is in your kismet, it will come.
1: Až to bude mít přijít, tak to přijde.
0: Such a husband,
1: takový manžel,
0: which is like a sun rising,
1: jako, který je jako když vychází slunce.
0: Or woman, my wife,
1: a nebo manželka,
0: enters in your house,
1: vstoupí do vašeho domu.
0: The wealth, harmony.
1: Bohatství, harmonie,
0: prosperities,
1: prosperita, blahobyt,
0: divine,
1: božské.
0: That is a wife.
1: To je manželka.
0: That is a son of the husband.
1: A takový je i manžel.
0: There are. Nowadays there are.
1: Jsou dnes.
0: But takový. You spoiled it already before.
1: Ale vy jste to už dopředu zkazili.
0: The watermelon is still not ripe, and you cut it off.
1: Ten meloun ještě není zralý a vy už jste ho odřízli.
0: Hari Om Tosat. So, meanwhile the old man died.
1: A mezi tím ten stařík umřel.
0: And Guruji came again.
1: A Guruji přišel znovu.
0: The farmer's son, he came.
1: A syn toho farmáře přišel.
0: And he said, Guruji,
1: a řekl Guruji,
0: my father died.
1: Otec bohužel zemřel.
0: Guruji said, that is the life.
1: A Guruji řekl, to je život.
0: Guruji was meditating.
1: a Guruji meditoval.
0: Where the soul is gone.
1: Kam šla ta duše?
0: So what happened that soul came as a calf by cow.
1: A stalo se, že ta duše se narodila v podobě
0: a beautiful calf.
1: Telátka, krásného telátka krávě.
0: And he said, oh. He speaks with that, it is that's called shukshma, the astral soul to soul.
1: A mluvil vlastně jako astrální tělo s astrální duše s astrální duší.
0: Now do you want to come with me?
1: Chceš teď jít se mnou?
0: Gurudev.
1: Gurudeve.
0: There's no any guru in the whole world.
1: Není žádný guru na celém světě.
0: Thank you.
1: Děkuji.
0: But.
1: Ale.
0: Still I have to help my son.
1: Musím ještě pomáhat synovi.
0: To pay back all the debt.
1: Splatit ty dluhy.
0: He went, master went.
1: A tak mistr odešel.
0: After 5 years.
1: A po 5 letech.
0: Swamiji came.
1: Přišel Swamiji.
0: And said, how is your calf? It was beautiful.
1: Jak je na tomto telátko? Bylo krásné.
0: He said, master Gurudev, it was beautiful.
1: A Gurudev, bylo krásné.
0: And after 1.5 years.
1: A po roce a půl.
0: I was using for working for the harvesting.
1: Jsem ho používal na práci, na sklizeň.
0: But where is he?
1: A kde je teďkon?
0: He was working so much.
1: Tak tvrdě pracovalo.
0: Without telling him, he was running.
1: Úplně běhalo, aniž bych mu něco musel
0: říkat. So one day he fell down and died.
1: A jednoho dne upadl a zemřel.
0: Well, as God's wish.
1: Tak bylo to Boží přání.
0: He meditated again.
1: A meditoval znovu.
0: And there was little puppy.
1: A bylo tam malé štěně.
0: Little dog puppy.
1: Malé štěňátko.
0: Moving the tail in front of Guruji.
1: Takhle před Gurujím vrtilo ocasem.
0: Kutte ki jaan. Now the soul went down to the dog.
1: Takže ta duše sestoupila do psa.
0: Said, now you want to come with me?
1: A teď už chceš jít se mnou?
0: Gurudev, only my wish is this.
1: Gurudev, moje jediné přání je to.
0: What a great Gurudev.
1: Jaký velký guru jsi.
0: You always take care of me.
1: Vždy se o mě postaráš.
0: Then chalo, let's go with me.
1: Tak pojďme tedy společně.
0: Yes, Gurudev, this is my burning desire.
1: Ano, Gurudev, je to moje horoucí touha.
0: But you know, I work so hard.
1: Ale víš, že pracuji tak tvrdě.
0: And so I got so much crops. I harvest a lot of crops.
1: Že jsem tolik toho sklidil, té úrody.
0: I pay back everything.
1: Všechno jsem splatil.
0: But still, this my son and his wife.
1: Ale přesto ten můj syn a jeho žena.
0: They sleep so deep.
1: Oni spí tak hluboce.
0: And thieves can come.
1: A mohou přijít zloději.
0: And can steal everything.
1: A mohli by něco ukrást.
0: Gurudev.
1: Gurudeve.
0: Whole night. Without closing eyes.
1: Celou noc nezamhouřím oka.
0: I am watching, guarding.
1: A hlídám.
0: No one can enter in thy house.
1: Nikdo do toho domu nevstoupí.
0: Guruji said, okay.
1: A Guruji řekl, dobře.
0: When will you go with me?
1: Tak možná půjdeš se mnou.
0: Gurudev, when I have one wish.
1: Kdy půjdeš se mnou? No, Gurudeve, mám jedno přání.
0: To see a my grandson.
1: Uvidět své vnouče.
0: Then my stairs are golden stairs to the heaven.
1: Pak to budou zlaté schody do nebe.
0: Gurudev, it is like a lift.
1: Je to jako výtah.
0: Guruji went.
1: A Guruji šel.
0: One night.
1: A jedné noci.
0: The thieves came.
1: Přišli zloději.
0: And the thieves said, "We don't go in this house."
1: A řekli, my nepůjdeme do toho
0: but
1: domu.
0: But always this dog is making noise, barking.
1: Protože tam furt ten pes štěká, dělá rámus.
0: He wakes up all.
1: Všechny probudí.
0: So we have no chance to steal something.
1: Nemáme šanci něco ukrást.
0: They took gun.
1: Vzali zbraň.
0: Killed him.
1: A zabili ho.
0: After 1 year.
1: A po roce.
0: 1-2 years.
1: Po roce po dvou.
0: His son got a son.
1: Měl syn.
0: A beautiful syna. Little baby.
1: Krásné miminko.
0: It was about 3-4 months old.
1: Bylo asi 3 nebo 4 měsíce staré.
0: That farmer, his son was working in the field.
1: A ten syn toho farmáře pracoval na poli.
0: And his wife went to bring the water, was drinking water from the water well.
1: A jeho manželka šla do studny pro pitnou vodu.
0: And this beautiful new child.
1: A bylo tam to krásné miminko.
0: In the cradle.
1: V kolébce.
0: Like Krishna.
1: Jako Krishna.
0: Nowadays you don't have a cradle.
1: Dneska už nemáte.
0: You are putting child always here.
1: Kolébky dáváte si miminka
0: and
1: na sebe.
0: And child goes like this and there's no oxygen.
1: A ty miminka pak nemohou dýchat.
0: It's not good to have a child like this here.
1: Není dobré mít miminko takhle na sobě.
0: Some people think, oh, on the heart.
1: Někteří lidé si říkají, no, mám ho na srdci.
0: This is not good.
1: Ale to není dobré.
0: Child need more oxygen.
1: To dítě potřebuje víc kyslíku.
0: There someone told me.
1: Někdo mi řekl.
0: In it was in Russia.
1: V Rusku.
0: Someone got this technique that child should be here.
1: Že někdo tam dostal tu techniku, že to dítě má být tady.
0: And mother went for somewhere for a walk or somewhere.
1: A maminka
0: winter,
1: šla někam v zimě na procházku.
0: Minus 30 degrees.
1: Bylo minus 30 stupňů.
0: And mother was wrapping the child like this.
1: A maminka ho pokryla úplně.
0: And child was crying and crying.
1: A to miminko plakalo a plakalo.
0: And she went to the doctor.
1: A šla k lékaři.
0: And when she opened cloth.
1: A když otevřela ten šál.
0: Child got oxygen.
1: Tak to miminko.
0: So doctor said he's not crying from pain. He's crying for the oxygen.
1: Se nadechlo a ten lékař říkal, že nepláče, protože by ho něco bolelo.
0: So don't hang your child backside.
1: Mu chyběl kyslík.
0: And don't hang like this.
1: Či neberte si ho zezadu ani
0: zepředu. When backside you hanging sometime, neck is hanging like this.
1: Či když ho máte vzadu, tak pak někdy takhle mu visí ta hlava.
0: My dear children, learn to get how to get a child, but take care of the child first.
1: Moje děti,
0: learn how to get the child.
1: Naučte se, jak mít děti.
0: These girls don't know. Suddenly they are surprised. They are pregnant.
1: Ty holky ani nevědí, co je čeká a otěhotní a neví, co s tím.
0: Before getting child, you must have 2 days train or 2 years training from your mother, from mother-in-law, from your doctor, from nurse, everything. What to do? How to do?
1: Než budete mít dítě, tak musíte mít dvouleté školení od maminky, tchýně, lékaře a tak dále.
0: Otherwise come to me.
1: A nebo přijďte ke mně.
0: That I will not tell what.
1: Ale to nebudu říkat.
0: So this child was in the cradle.
1: Takže to miminko bylo v kolébce.
0: The mothers went to bring the water about 50 meters.
1: Maminka byla asi 50 metrů daleko pro tu vodu.
0: The father, young father, he was working in the field about 100 meters.
1: Otec byl asi 100 metrů na poli.
0: And child was in the cradle.
1: A to miminko bylo v kolébce.
0: And sun was rising.
1: A vycházelo slunce.
0: A strong sun was

0: on the child face.
1: A silné slunce pálilo do miminku do tváře.
0: And child felt unpleasant.
1: A to miminko se cítilo nepříjemně.
0: That old man which was a dog.
1: A ten starý, který byl pes,
0: became a snake.
1: Se stal hadem.
0: Under the treasure where money is.
1: Pod trezorem, kde byly peníze.
0: So in the life of the snake.
1: Takže v tom kobra, životě hada, kobry.
0: That grandfather.
1: Byl dědeček.
0: Felt very pity.
1: A bylo mu to líto.
0: My grandchild.
1: Moje vnouče.
0: Suffering from the sunlight.
1: Trpí tím sluníčkem.
0: Cobra came.
1: A tak přišla kobra.
0: And put his head like this.
1: A takhle mu zastínila hlavu.
0: And smiling.
1: A usmívala se.
0: My grandson.
1: Můj vnouček.
0: My grandson.
1: Můj vnouček.
0: How come cobra is smiling and tongue?
1: Že ta kobra se takhle smála, takhle dělala jazykem.
0: There's a love.
1: Byla v tom velká láska.
0: Attachment.
1: Připoutanost.
0: And how the Gurudev is following step by step.
1: A jak Gurudev následuje, sleduje krok po kroku.
0: The mother came.
1: A přišla matka.
0: She had a pot on her head.
1: Měla na hlavě
0: nádobu. And she see the cobra.
1: A viděla tu kobru.
0: On her son.
1: Na svém synovi.
0: What she did, matki patki. No, she threw the pot down.
1: Tak odhodila tu nádobu.
0: She was screaming.
1: A začala ječet.
0: And the cobra said, why you are so...
1: A kobra říkala, proč...
0: Is my grandson.
1: Když to je můj vnouček, tak proč...
0: The farmer came. Young boy,
1: přišel farmář.
0: And he brought a big long stick.
1: A přinesl dlouhou hůl.
0: And he was beating to the cobra.
1: A praštil tu kobru.
0: Gurudev was coming.
1: A Gurudev přišel.
0: And he saw this.
1: A viděl to.
0: He said, please wait.
1: A řekl, prosím, počkejte.
0: Don't kill him like this.
1: Nezabijte ho takhle.
0: I will give the Gayatri mantra.
1: Dám Gayatri mantru.
0: So he will get moksha.
1: Aby získal mokšu.
0: He said, Gurudev.
1: On řekl, Gurudeve.
0: The biggest Gayatri mantra is my stick.
1: Nejlepší, největší Gayatri mantra je moje hůl.
0: Soon I will give him the liberation.
1: Rychle mu dám osvobození.
0: Gurudev said, wait.
1: A Gurudev řekl, počkej.
0: Guruji caught that cobra in hand.
1: Vzal kobru do ruky.
0: With the astral body.
1: A astrálním tělem.
0: Talking.
1: S ním mluvil.
0: Farmer.
1: Farmáři. Bakta. Bakto.
0: Now can you go with me, see what is your condition now.
1: Tak podívej se, v jakém jsi stavu, tak teď už můžeš jít se mnou.
0: In life in the form of the cobra.
1: Život v podobě
0: that kobry. Farmer said, Swamiji.
1: A farmář řekl, Swamiji.
0: What have I done to you?
1: Co jsem ti udělal?
0: Why you are all the time behind me?
1: Proč jsi mi stále za mnou?
0: If they kill or not, they are my family.
1: Jestli mě zabijou nebo ne, je to moje rodina.
0: Please, let me be alone.
1: Prosím, nech mě na pokoji.
0: Guruji said.
1: A Guruji řekl.
0: Now I will not talk to him.
1: Teď už s ním mluvit nebudu.
0: Because he's already gone, the soul gone to the reptilian.
1: Protože ta duše už se dostala do té podoby
0: this
1: plaza.
0: Is the lowest form of the life.
1: A to je nejnižší podoba života.
0: No legs, no hands, no ears.
1: Žádné končetiny, žádné uši.
0: Well. So that died, snake died.
1: A tak ten had zemřel.
0: Guruji is following his the soul.
1: A Guruji sledoval tu jeho duši.
0: So that became a like a worm which became like a moth.
1: A stal se z něj takový červ, takový zavinutý červ.
0: Early morning.
1: A brzy ráno.
0: Brahma Murta before sunrise.
1: Při Brahma Murtě před východem slunce.
0: The apsaras, the angels.
1: Anděle.
0: They used to bring to Bhagavan Vishnu.
1: Bhagavan Vishnovi
0: lotus flowers.
1: Lotusové květiny.
0: For the worship of Bhagavan Vishnu.
1: Na uctění Bhagavana Vishnua.
0: So what Guruji did?
1: A Guruji tedy udělal to.
0: He made the miracle.
1: Udělal zázrak.
0: So that worm, the mud,
1: červ,
0: was sitting on the lotus flower.
1: Seděl na lotusovém květu.
0: Guruji put him in the lotus flower.
1: Guruji ho dal do toho lotusového květu.
0: And evening the lotus flower closed.
1: A večer se ten lotusový květ zavřel.
0: The angels came morning 4 o'clock.
1: A anděle přišli ráno ve 4 hodiny.
0: And they took that one lotus.
1: A vzali ten jeden lotusový
0: květ. For the puja to Bhagavan Vishnu.
1: Na puju k Bhagavan Vishnovi.
0: And as it came to the lotus feet of Bhagavan Vishnu.
1: A když se dostal k lotusovým nohám Bhagavan Vishnua.
0: The lotus petals opened.
1: Tak se ty okvětní plátky rozevřely.
0: And this moth looked to the Bhagavan Vishnu.
1: A ten červ se podíval na Bhagavan Vishnua.
0: And got moksha.
1: A získal mokšu.
0: So bol Sadguru Dev ki. So how the Gurudev leads your soul further and further, even your karma is getting worse and worse, but one day it will be that you will get into the Brahma Loka.
1: Takže jak Gurudev vlastně sleduje tu vaši duši, i když ta se dostává třeba naopak níž a níž, až jednoho dne se dostanete do Brahma Loka.

0: परम सुकरम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तस्मस्यादिलक्ष्यम् एकम् नित्यम् विमलचलम् सर्वधि साक्षिभूतम् भावातीतम् त्रिगुणरहितम् सद्गुरुतम् नमाम्यम् ओम दीप ज्योति पर ब्रह्म दीपम सर्वे मोहनम दीपन सजते सर्वम संध्या दीपम सर्व सत्यम ओम शांति शांति शांति दीप नारायण भगवान श्री देवेश्वर महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान सत्य सनातन धर्म गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी.
1: Dobrý večer všetkým.
0: Nice to see you again.
1: Je to veľmi pekné vás znovu vidieť.
0: Still winter is there.
1: Stále je tu zima.
0: So I was looking forward to see the winter this year.
1: Ja som sa tešil, že uvidím zimu tento rok.
0: So thanks to Mahaprabhuji.
1: A tak vďaka Mahaprabhujimu.
0: He kept the winter here still.
1: Tak tu zanechal, ponechal tú zimu.
0: Around the whole world.
1: Po celom svete.
0: The climate is changing.
1: Sa počasie mení.
0: It's not because of the pollution.
1: Tie klimatické zmeny nie sú kvôli znečisteniu.
0: Which the earth is moving.
1: Ale je to kvôli tomu, že sa zem hýbe.
0: Australia is thousands of kilometers far.
1: Austrália je tisícky kilometrov vzdialená.
0: But once it was connected to India.
1: Ale v jednej dobe to bolo pripojené k Indii.
0: You could walk through.
1: Mohli ste prechádzať z jedného kontinentu
0: na druhý. It means it was a connection.

0: कर्ता प्रबुदीपकर्ता महा प्रबुदीपकर्ता हि केवलम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम शलकपुर जी महादेव की जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। श्रीदीप नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंद प्रजी सद्गुरुदेव भगवान की जय। विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंद प्रजी गुरुदेव की जय। Salutations to the cosmic self.
1: Pozdravení vesmírnému já.
0: Salutations to Shri Lakpurji Siddhapit Parampara.
1: Pozdravení Shri Alakpurjiho Siddhapit Parampara.
0: My dhanvat pranam swa beloved Gurudev, His Holiness Vishwaguru Mahamandaleshwar Maheshwaranand Puriji.
1: Moje uctivé pozdravení jeho svatosti Vishwaguru Mahamandaleshwar Paramhansovi Svamijimu.
0: Om Namo Narayan and Hari Om to all the sannyasis.
1: Om Namo Narayan and Hari Om všem sannyasinům.
0: Good evening and Hari Om to all of you present here and watching through Swamiji TV.
1: Dobrý večer vám všem, kdo jste tady přítomní a kdo se díváte přes Swamiji TV.
0: I had already my part in the morning, so today in the evening we will talk.
1: Já už jsem měl přednášku dopoledne dnes, takže je řada na Vivek Purijim.
0: But you know we can't skip this.
1: Ale víte, že nemůžeme vynechat tady to učení.
0: So we will do this and then we will see what Vivek Purijim will give you.
1: Takže napřed tohle.
0: Shri Gurubhyo Namaha Hari. Oka Eta Bhyam Guru Bhakti Da Bhyam Vairagya Samrajada Pujana Bhyam Namo Namah Shri Guru Paduka Bhyam Kavitva Vara Shini Shakara Bhyam Daurbhagya Davam Buddha Malika Bhyam Duri Kretanam Ravipatita Bhyam Namo Namah Shri Guru Paduka Bhyam Nataya Yo Shri Patitam Samiyo Kadachidapya Sudaridra Varya Mukascha Vachas Patitam Hitabhyam Namo Namah Shri Guru Paduka Bhyam Nali Kani Kash Nali Kani Kash Nali Kani Kash Nali Kani Kash Nali Kani Kash Nali Kani Kash Nali Kani Kash Padahridabhyam Padahritabhyam Padahritabhyam Padahritabhyam Padahritabhyam Padahritabhyam Padahritabhyam Padahritabhyam Padahritabhyam Padahritabhyam Padahritabhyam Nali Kani Kash Padahritabhyam Nali Kani Kash Padahritabhyam Nali Kani Kash Padahritabhyam Nali Kani Kash Padahritabhyam Nana Vimohadi Nana Vimohadi Nana Vimohadi Nana Vimohadi Nanavimohadi, nanavimohadi, nanavimohadi, nanavimohadi, nanavimohadi, nivarikabhyam, nivarikabhyam, nivarikabhyam, nivarikabhyam, nivarikabhyam, nivarikabhyam, nivarikabhyam, nivarikabhyam, nanavimohadi nivarikabhyam, nanavimohadi nivarikabhyam, nanavimohadi nivarikabhyam, nanavimohadi nivarikabhyam, nanavimohadi nivarikabhyam, nanavimohadi nivarikabhyam, nalikanikashapadahritabhyam, nanavimohadi nivarikabhyam, nalikanikashapadahridabhyam, nanavimohadi nivarikabhyam, namajjanabhishta, namajjanabhishta, namajjanabhishta, namajjanabhishta, namajjanabhishta, namajjanabhishta, namajjanabhishta, namajjanabhishta, tati pradabhyam, tati pradabhyam, tati pradabhyam, tati pradabhyam, tati pradabhyam, tati pradabhyam, tati pradabhyam, namajjanabhishta tati pradabhyam, namajjanabhishta tati pradabhyam, namajjanabhishta tati pradabhyam, namajjanabhishta tati pradabhyam, namo namah shri guru padukabhyam, namo namah shri guru padukabhyam, namo namah shri guru padukabhyam, namo namah shri guru padukabhyam, namo namah shri guru nalikanikashapadahridabhyam, nanavimohadi nivarikabhyam, namajjanabhishta tati pradabhyam, namo namah shri guru padukabhyam, nalikanikashapadahridabhyam, namajjanabhishta nivarikabhyam, namajjanabhishta tati pradabhyam, namo namah shri guru padukabhyam. So, for those of you who are writing, please write.
1: Kdo si píšete, tak si prosím pište.
0: Salutations to the sandals of my guru.
1: Pozdravení sandálům mého gurua.
0: Salutations to the sandals of my guru.
1: Pozdravení sandálům mého gurua.
0: Which attracts us.
1: Který nás přitahuje.
0: To lotus-like feet of our guru.
1: Které nás přitahují k lotosovým nohám gurua.
0: Which attracts us.
1: Které nás přitahují.
0: To lotus-like feet of our guru.
1: K lotosovým nohám gurua.
0: Which cures us.
1: Které nás uzdravují
0: of the unwanted desires,
1: od nechtěných tužeb,
0: which cures us,
1: které nás uzdravují
0: from the unwanted desires,
1: od nechtěných tužeb,
0: and which helps,
1: a které pomáhají
0: fulfill the desires of those who salute.
1: Naplňovat touhy těch, kdo je zdraví.
0: And which helps to fulfill the desires of those who salute.
1: A kdo pomáhají naplňovat touhy těch, kdo je zdraví.
0: Salutations to the sandals of my guru.
1: Pozdravení sandálům mého gurua.
0: Which attracts us to the lotus-like feet of our guru.
1: Které nás přitahují k lotosovým nohám gurua.
0: Which cures us of the unwanted desires.
1: Které nás léčí od nechtěných tužeb.
0: And which helps fulfill the desires of those who salute.
1: A pomáhají naplňovat tužby těch, kdo ho zdraví.
0: Svasti prajabhyam paripalayantam nyayena margena mahin mahisha gau brahmanebhyo shubhamastu nityam loka samasta sukhino bhavantu om shanti shanti shanti om shri dipnaran bhagavan ki jai devadatev devashwar mahadev ki jai shri dipnaran bhagavan ki jai hindu dharam samrat paramahansam sri madhavanand praja satgurudev bhagavan ki jai vishwaguru mahamandaleshwar paramahansam sri maheshwaranand praja gurudev ki jai hara namah parvati pataye hara hara mahadev shambho
2: Pranam Gurudev.
1: Pranam Gurudevo.
2: Hari Om, dear brothers and sisters.
1: Hari Om, milí bratři a sestry.
2: Today is so nice to see you near.
1: Dneska je tak hezké, že vás vidím blízko.

0: jsme také blíž Gurudevovi.
1: Today they come to because during the morning Swamiji were with other people go to the little not horse riding but coach and you know this with the horse this chariot carried, yes.
0: Protože Swamiji se jel ještě s dalšími lidmi projet na koních, na povoze s koňmi.
1: And it was the old way of transport.
0: A byl to takový starý způsob dopravy.
1: Two horses.
0: Mít dva koně.
1: And approximately 10-12 people.
0: A tak 10-12 lidí.
1: Poor horses.
0: Chudáci koně.
1: But in that moment I remember one nice story.
0: Ale v tu chvíli jsem si vzpomněl na jeden hezký příběh.
1: That was one big family.
0: Byla jedna veliká rodina.
1: Approximately same quantity. 12 people, lot of children, lot of stuff, everything in the one this chariot.
0: A byla to zhruba stejně velká rodina, nějakých 10-12 lidí, měli spoustu dětí a spoustu věcí a všechno to vezl ten jeden povoz.
1: And that was some nomad.
0: Byla to taková rodina nomádů.
1: What means they are traveling from here to there.
0: Kteří putovali z místa na místo.
1: And with that family was also one dog.
0: A s tou rodinou také žil jeden psík.
1: And then dog, you know how is the dogs.
0: A víte, jak se to má se psy?
1: Running here and there.
0: Pobíhají sem a tam.
1: In the one moment you can't see anymore your dog.
0: V jednu chvíli je ani nevidíte.
1: But they came back.
0: Ale zase se vrátí zpátky.
1: And whole day dog was running here and there.
0: A tak ten pes celý den pobíhal sem a tam.
1: But afternoon.
0: Ale odpoledne.
1: Dog was tired.
0: Byl ten pes už unavený.
1: And also sun became strong.
0: A také slunce bylo silnější.
1: And that dog slowly come under the this chariot.
0: A tak ten pes zalezl jakoby pod ten povoz.
1: And whole day running.
0: Celý den pobíhal.
1: Tired.
0: Byl unavený.
1: Thirsty.
0: Měl žízeň.
1: He started to think.
0: A začal přemýšlet.
1: This human
0: are
1: torturing me.
0: Ty mě trápí.
1: Look, so big chariot.
0: Podívejte se, jak je to veliký ten povoz.
1: How many people up?
0: A kolik lidí na něm sedí?
1: And this stuff.
0: A kolik toho mají sebou?
1: And everything I am carrying on my back.
0: A to všechno nesu na svém hřbetě.
1: And you know how a dog is looking when he's tired.
0: Víte, jak
1: the tongue is.
0: Pes vypadá, když je vyčerpaný, jak mu visí jazyk s tlamy.
1: Really, they are torturing me.
0: A ty mě tak mučí.
1: No, I will not anymore carry all this stuff. Even two horses I am carrying.
0: Ale už to nevydržím a už to neponesu. A dokonce i ty koně, abych nesl.
1: No, I will stop.
0: Teď s tím končím.
1: And after a few kilometers.
0: A po několika kilometrech
1: he decided to stop.
0: Se rozhodl, že zastaví.
1: Now they will see when I am not carrying them how is the hard to walk.
0: Teď uvidí, když už je nebudu nadnášet, jak těžké to pro ně bude.
1: And he stop.
0: A zastavil.
1: But chariot continued to go.
0: Ale povoz jel dál.
1: Usually there is our situation.
0: To je obvykle situace, ve které jsme.
1: That we also think, oh, how many things I am doing.
0: Taky si říkáme, kolik toho všeho dělám.
1: And that is not only problem with the dog and with us.
0: A není to problém jenom se psem a s námi.
1: Same story is in the Ramayana.
0: Stejný příběh je totiž i v Ramayáně.
1: When great Hanumanji.
0: Když ten veliký Hanumanji.
1: In the one moment sit and start to think.
0: Se v jednu chvíli posadí.

0: sadil a začal přemýšlet.
1: Yes. I do a lot of things.
0: Dělám toho opravdu hodně.
1: I found a sita.
0: Našel jsem sítu.
1: I fly to found the cure.
0: Zaletěl jsem tam, abych našel tu ten lék.
1: For the Rama and Lakshman.
0: Pro Rámu a Lakshmana.
1: Bridge also.
0: Taky ten most.
1: Everything I do.
0: V podstatě všechno dělám já.
1: Look, really, Rama was here.
0: Vážně, Rama byl tady.
1: But I do.
0: Ale fakticky to dělám já.
1: And in that moment.
0: A v tom okamžiku.
1: He was sitting near the Ram.
0: Seděl poblíž Rámy.
1: Ram immediately recognized the thoughts of the Hanumanji.
0: A Rama okamžitě spozoroval ty Hanumánovy myšlenky.
1: And what to tell in that moment?
0: A co v tu chvíli říct?
1: First you start with the compliment.
0: Napřed začnete chválit.
1: Oh, you're great.
0: Oh, jsi tak veliký.
1: You make really so much for me.
0: Opravdu toho pro mě děláš tolik.
1: But I have one task more for you.
0: Ale mám pro tebe ještě jeden úkol.
1: Yes.
0: Ano.
1: Please give this ring.
0: Prosím tě, dej tady ten prsten.
1: To the one sage.
0: Jednomu mudrci.
1: And that sage was very far, far on the Himalaya.
0: A ten mudrc byl zrovna daleko v Himalajích.
1: And it is very hard to reach that area.
0: A v místech, které byly velmi těžko dostupné.
1: But you are mighty Hanuman, you are able to do this.
0: Ale ty jsi ten mocný Hanuman a ty to dokážeš.
1: And he said, yes, my lord, I will do for you.
0: Řekl, ano, můj pane, pro tebe to udělám.
1: He took the ring.
0: Vzal si prsten.
1: And he was traveling.
0: A vydal se na cestu.
1: It was really hard to reach
0: bylo
1: that rishi.
0: Toho rishiho bylo opravdu velmi těžké se k němu
1: and
0: dostat.
1: And finally he reached to the rishi.
0: Ale nakonec byl u něj.
1: He bowed down to the rishi.
0: Sklonil se před ním.
1: And gave the ring from the Rama.
0: A předal mu Rámu v prsten.
1: Rishi said, put in the some veil.
0: A Rishi se na něj podíval a odhodil ho do nějaké nádoby.
1: Imagine yourself.
0: Tak představte si sami sebe.
1: Anger start.
0: Jak ve vás začne.
1: And Hanuman was really with the great fire inside.
0: Se vzmáhat zlost a v Hanumánovi to hodně hořelo.
1: How is possible?
0: Jak je to možné?
1: That is a ring from the Ram and you just throw down.
0: Vždyť je to prsten od Rámy a ty jsi ho jenom tak odhodil?
1: And also that sage.
0: A taky.
1: So that is the Hanuman little shake it.
0: A taky ten Rishi viděl, že vlastně ho tam posílá Ráma.
1: And he
0: že
1: said yes. Always in that moment what Swamiji teach us when somebody with such emotion come to you. Yes, okay.
0: A že se v Hanumánovi začínají zvedat ty emoce, tak se ho snažil tak jako uklidnit, tak jako Swamiji
1: yes,
0: to s náma dělá.
1: I make a mistake.
0: Ano, to jsem teda udělal chybu.
1: Please give me once more that ring to see.
0: Prosím tě, tak dej mi ten prsten ještě jednou, ať se na něj dobře podívám.
1: And Hanumanji put the hand inside.
0: A Hanumanji tam vložil ruku.
1: And he feel that is not only one ring.
0: A nahmatal, že tam není jenom jeden prsten.
1: But so many rings inside.
0: Ale že je tam spousta prstenů.
1: And he put out.
0: A vyndal hrst.
1: And opened the fist. And he saw that is inside 10-20 same rings.
0: A když rozevřel pěst, tak viděl, že tam je 10 stejných prstenů.
1: And suddenly, what is this?
0: A co to teda je?
1: And sage, this Rishi said to him, every time when Vishnu incarnate on the earth.
0: A ten Rishi mu řekl, pokaždé, když se Vishnu inkarnuje na zemi.
1: He give me token of the appreciation, love, ring.
0: Tak mi na znamení své lásky a úcty předává prsten.
1: In that moment, Hanuman realized.
0: A v tu chvíli se Hanuman uvědomil.
1: What is very important also for us to understand.
0: To, co je i pro nás velmi důležité, abychom pochopili.
1: That was so many before us.
0: Že bylo,
1: and it will be so many after us.
0: Bylo mnoho takových před námi a bude mnoho takových po nás.
1: And that dog was thinking I am a doer.
0: A ten pes si myslel, to dělám já.
1: And finally he was disappointed.
0: A nakonec byl zklamaný.
1: Because if we think I am a doer, without me this world will stop.
0: Protože když si myslíme, to všechno je na mě, já to dělám a beze mě by se to všechno zastavilo.
1: Everything is working only because of me.
0: Všechno funguje jenom díky mně.
1: That chariot is going only because of me.
0: Ten celý povoz jede jedině díky mně.
1: I am a great organizer.
0: Já jsem veliký organizátor.
1: No.
0: Tak ne.
1: Only what is important for us.
0: To, co je jedině pro nás důležité.
1: To understand and to pray. To be the tool.
0: Abychom rozuměli tomu, že jsme jenom nástrojem a abychom se za to modlili.
1: And we are something like a hammer.
0: Jsme něco jako kladivo.
1: And hammer is happy.
0: A kladivo je šťastné.
1: When somebody took and worked with that hammer.
0: Když ho někdo vezme do ruky a pracuje s ním.
1: Because with that hand, hammer is just sitting somewhere in the corner.
0: Protože bez té ruky by se to kladivo jenom někde povalovalo v rohu.
1: And always be aware that and pray, please God.
0: A buďte si toho vědomi a modlete se za to, prosím Bože.
1: Give me opportunity.
0: Dej mi příležitost.
1: Give me chance to be your tool.
0: Dej mi možnost být tvým nástrojem.
1: Because in that moment when you are a tool of divine force.
0: Protože v tu chvíli, kdy se stanete nástrojem té božské síly.
1: In that moment that divine force is flowing through you.
0: V tu chvíli ta božská síla proudí skrze vás.
1: And you feel completely different.
0: A vnímáte to úplně jinak.
1: You know this? Yes.
0: Víte to, znáte to?
1: When you are leading yoga class.
0: Když vedete kurz jógy.
1: When you start naham karata prabhudip karata maha prabhudip karata hikevalam.
0: A začnete
1: you start yoga class.
0: Začnete touto mantrou, začnete lekci.
1: Maybe on the beginning of yoga class you feel oh my God.
0: No, možná na začátku té lekce cítíte něco jako oh můj Bože.
1: But after yoga class.
0: Ale když hodina skončí.
1: You feel full of the energy.
0: Tak se cítíte nabití energií.
1: Why? Because.
0: Proč?
1: You said naham karta.
0: Protože jste řekli to naham karta.
1: And in that moment you pray, please God, please Mahaprabhuji, please Ishta Devata, what you have.
0: Protože v tu chvíli se modlíte, prosím Guru Devo, prosím Mahaprabhuji, prosím Ishta Deva, to takový, jakého máte.
1: Please give me opportunity.
0: Dej mi příležitost.
1: To serve.
0: Abych mohl sloužit.
1: To be a tool.
0: Abych byl nástrojem.
1: And in that moment, that divine energy flows through you.
0: A v tu chvíli ta božská energie pak proudí skrze vás.
1: It is not only leading yoga class.
0: A netýká se to jenom vedení lekcí jógy.
1: Any seva.
0: Je to
1: any karma yoga.
0: Seva, jakákoliv karma yoga.
1: But it's very important to be invisible.
0: A je velmi důležité být neviditelný.
1: Because if you are visible.
0: Protože když jste viditelní.
1: And you do some good karma.
0: A děláte nějakou dobrou karmu.
1: And you expect that you will gain some nice paper with your name.
0: A získáte, předpokládáte, že získáte nějaký hezký papír se svým.
1: And you put on the wall in your office.
0: Jménem nějaký diplom, který si pak vystavíte na zeď.
1: And that everybody who enter in that room see immediately this paper.
0: A každý, kdo vstoupí do té místnosti, tak pak hned uvidí ta vaše papírová ocenění.
1: Somehow you are stand in front of this paper.
0: Tak dokonce i si třeba stoupnete tak, aby jste byli u toho diplomu a byl vidět.
1: We lose everything.
0: A tím všechno ztrácíme.
1: Because of that is nicely said in the Bible.
0: Protože o tom se krásně mluví v Bibli.
1: When you pray, when you fasting.
0: Když se postíš,
1: make that you have nice hair, they said put oil in the hair.
0: Tak tam se říká, když se člověk postí, tak by si měl naolejovat vlasy.
1: What means you look good.
0: Aby vypadal dobře.
1: You look great.
0: Vypadáte skvěle.
1: And what we are doing?
0: A co děláme?
1: Awesome, we put this hook.
0: Taky si tam dáváme ten háček.
1: Because we want that everybody see that is something happen.
0: Protože chceme, aby všichni viděli, že se něco děje.
1: What is with you? Nothing.
0: Co je s tebou? Nic.
1: You know, that play.
0: Znáte tu hru.
1: That is the common play.
0: Je to běžná hra.
1: Nothing, but I will tell you.
0: No, nic, ale řeknu ti to teda.
1: I'm fasting.
0: A postím se.
1: Why?
0: Proč?
1: Why everybody needs to know that you are fasting?
0: Proč každý musí vědět, že se postíte?
1: That is your private thing.
0: To je vaše soukromá osobní věc.
1: But I am better than you.
0: Ale já jsem lepší než ty.
1: I am fasting and you.
0: Já se totiž postím a ty?
1: And also they said when you pray.
0: A taky se říká, když se modlíš.
1: Go in your room and close your room.
0: Tak běž k sobě do pokoje a zavři se.
1: Not because you are scared that somebody will see you.
0: Ne, protože se bojíte, aby vás někdo náhodou neviděl.
1: Or you are ashamed of that.
0: Nebo že byste se styděli za
1: no,
0: to.
1: No, we are not ashamed about this.
0: Ne, za to se nestydíme.
1: But if you do openly.
0: Ale když to děláte jakoby otevřeně.
1: You are showing.
0: Tak to děláte jakoby na odiv. Ukazujete to.
1: Last time.
0: Minulé.
1: When we fly to India.
0: Když jsme letěli do Indie.
1: I saw one girl.
0: Tak jsem viděl jednu dívku.
1: In this I will not say the hippie dress, but I will say in this new age dress what you first want to wash.
0: A měla
1: completely
0: takové
1: her and dress.
0: Oblečení, ne úplně jako hippie, ale takový new age obleček. A měl jsem chuť jí ho vyprát a jí taky umít.
1: And on the terminal,
0: a bylo to na terminálu,
1: where we wait,
0: kde jsme čekali.
1: She put on the floor mobile phone,
0: a ona si tam dala na zem mobil.
1: And start to lead yoga class for the people online.
0: A začala vést kurz jógy online.
1: And in that moment I was thinking, oh my God.
0: A v tu chvíli jsem si pomyslel, o můj Bože.
1: If I will not know Vishwa Guruji.
0: Kdybych neznal Vishwa Gurujiho.
1: And nothing about Sri Alakpoji Siddhapit Parampara, about yoga and daily life.
0: A nevěděl nic o parampara a nic o Josef denním životě.
1: Only that I will see.
0: A viděl bych jenom tady to.
1: Yoga will not be for me.
0: Tak bych si řekl, yoga není nic pro mě.
1: Because that is not yoga.
0: Protože tohle ale není yoga.
1: That is some showing.
0: To je taková show.
1: That is some ego trip.
0: Je to taková cesta ega.
1: And that is not our path.
0: A to není naše cesta.
1: Always be aware of Hanumanji.
0: Vždycky si buďte vědomi Hanumanjiho.
1: When he realized that a lot of and so many was before him.
0: Když si uvědomil, kolik jich bylo před ním.
1: And so much will be after him.
0: A kolik jich bude po něm.
1: And only pray for grace.
0: A jenom se modlete
1: great luck.
0: Pro milost a pro to veliké štěstí.
1: to get opportunity to be the tool.
0: Abychom měli tu abychom dostali tu příležitost být nástrojem.
1: And what in the beginning, in the moment when Hanumanji had such idea?
0: A na tom začátku, když to všechno napadlo Hanumanjiho,
1: Rama immediately saw this.
0: Tak to Rama hned viděl.
1: And he gave the cure.
0: A hned to léčil.
1: Sometimes cure is not pleasant.
0: Někdy ta léčba není příjemná.
1: Because they said on the Latin.
0: Protože v latině se říká.
1: I will not talk on the Latin.
0: Já neřeknu to latinsky.
1: But they said that the bitter thing is curing and sweet is making that you become ill.
0: Ale význam toho řečení je, že hořké léčí a sladké způsobuje nemoci.
1: Yeah. And that is the one of the rule. Usually the medicine is not sweet.
0: A to je takové pravidlo, že obvykle ty léky nejsou sladké.
1: Medicine is usually not so pleasant.
0: Lék obvykle nebývá úplně příjemný.
1: But we need.
0: Ale je potřebný.
1: And Gurudev is what Swamiji said, not others, that Gurudev can function like a spoon.
0: A Swamiji řekl, že Gurudev funguje jako lžička.
1: Today we talk about coffee in the one moment.
0: Dnes jsme mluvili o kávě.
1: And when you have a Turkish coffee, not that espresso, but Turkish coffee.
0: A když máte Turka, kávu s logrem?
1: You have if it's good coffee.
0: Když je to dobrá káva?
1: You have two fingers of the mud down.
0: Tak dole je té usazeniny kávové na dva prsty.
1: And if you wait, you will have a clear coffee up and mud down.
0: A když si dost počkáte, tak budete mít nahoře tu výbornou kávu a ta usazenina logr zůstane dole.
1: But guru is the spoon.
0: Ale guru je jako ta lžička.
1: And little stir.
0: Která to trochu promíchá.
1: And in that moment you realize that you have a lot of this.
0: A v tu chvíli si uvědomíte, že tam máte v podstatě takové bláto v puse.
1: And thank you for that, Vishwaguruji.
0: Děkujeme za to, Vishwaguruji.
1: It is not pleasant when you are steering us inside.
0: Protože to není to nic příjemného, když nás tak vnitřně mícháš.
1: The medicine is not pleasant.
0: Lék není příjemný.
1: But we know that we need medicine.
0: Ale víme, že ho potřebujeme.
1: And I always say that is a completely normal if we are angry.
0: A vždycky říkám, že je docela přirozené, normální, že jsme rozčilení.
1: Don't be, oh my God, I am angry, oh, I have a bad thoughts. Yeah, it's normal.
0: Neříkejte si, to je strašné, že se zlobím a že mám špatné myšlenky. To je úplně normální.
1: We are near the centrifuge.
0: Jsme blízko centrifugy.
1: And the function of centrifuge is making.
0: Ta základní funkce centrifugy je odstřeďovat.
1: Yes, in the washing machine. Když how you will wash your dirty laundry?
0: Když si vezmete pračku, tak jak se tam pere špinavé prádlo?
1: You need to put the detergent.
0: Musíte tam dát nějaký prací prostředek.
1: You have mantra.
0: Máte mantru.
1: You have blessing, you have everything, but needs all the time.
0: Máte požehnání, ale je potřeba to tam důkladně promíchat.
1: And I think that our laundry is not happy when it's in the washing machine.
0: A myslím si, že ani to prádlo není úplně šťastné, když zrovna se bere v pračce.
1: But after that they have so nice smell.
0: Ale potom tak krásně voní.
1: But it's one problem.
0: Ale je v tom jeden problém.
1: Paramhans Yogananda said very nicely.
0: Paramhans Yogananda to velmi hezky řekl.
1: When you have a nice coat.
0: Když máte hezký kabát.
1: You know, in the previous century, this heavy coat.
0: Víte, že v tom minulém století se nosily takové těžké,
1: velké. Yes, like a Guruji, yeah? And you have such coat.

0: Jako Guruji nosil takový těžký
1: katán. And you enter in the like in Vienna in previous century this coffee this cafe yes cafe or something.
0: Yes. A vstoupíte do nějaké takové kavárny?
1: Kavana, yes. And people are especially in that time smoking and reading the newspapers.
0: Kde lidé zvlášť dřív kouřili a četli noviny?
1: You just enter in.
0: Tak jenom vstoupíte dovnitř.
1: And immediately go out.
0: A okamžitě můžete jít ven.
1: But your coat will weeks and weeks have the smell of the cigarette.
0: Ale v tom kabátě vám ulpí na týdny jakoby zápach cigaret.
1: And that is the our life.
0: A to je náš život.
1: What Vishwaguruji said?
0: Co říkal Vishwaguruji?
1: If you see some muddy lake.
0: Když vidíte nějaké jezero, které je plné bláta.
1: And even you are not throwing the stones inside.
0: Tak i když do toho rybníka nebudete házet kameny.
1: What means you are not making anything bad.
0: To znamená, neděláte nic špatného.
1: But you are near that lake.
0: Ale jenom se přiblížíte k tomu rybníku.
1: And you know that the lake, such kind of the lake, make the methane, this gas.
0: Tak víte, že z takových těch stojatých vod vlastně se uvolňuje metan, různé plyny.
1: And sometimes look like when you are cooking the polenta.
0: A někdy ten metan tak jako vybublává, vybuchuje, jako když vaříte polentu.
1: And make blup.
0: Dělá to přesně tady to.
1: And if you are near,
0: a když jste hodně blízko,
1: that blup will make dirty to you.
0: Tak jak to jakoby vyvře, tak vás to zacáká.
1: And few days ago we talk about ahimsa.
0: Před pár dny jsme mluvili o ahimse.
1: And we talk about great soul, great Pitaji Bhishma.
0: A mluvili jsme o té veliké duši, o Bhishmovi.
1: They said that he was all the time in the white dress.
0: A o něm se říká, že neustále nosil bílý oblek.
1: And that is also symbolically why.
0: A to je také symbolické. Proč?
1: And Vishwaguruji explained.
0: Vishwaguruji.
1: It means that our life is something like a coal mine.
0: Nám to vysvětloval, takže náš život je něco jako taková uhelný důl.
1: And we need to come in that coal mine in the white dress.
0: A my musíme do té sluje uhelné vstoupit v bílém oblečení.
1: And when we go out of that coal mine, our dress remain white.
0: A když z toho dolu budeme vycházet, tak aby to naše oblečení zase bylo čisté, bílé.
1: That is also in Bhajan of Kabirdas, about Chaudhariya.
0: Také je to v Kabirdasově Bhajanu.
1: For that is not easy.
0: Není to nic snadného.
1: Here, this 3 weeks of seminar, darshan, satsangs.
0: V průběhu těch 3 týdnů, kdy jsme tu měli seminář, darshan, satsangi.
1: Everybody of us was in the washing machine.
0: Tak jsme všichni do jednoho byli v takové pračce.
1: And now is important that this white dress.
0: A teď je důležité, aby ten náš to bílé oblečení.
1: We try to keep as long as is possible.
0: Jsme se snažili udržet bílé, co nejdéle to půjde.
1: And thank you for that, Vishwaguruji.
0: Děkujeme ti za to, Vishwaguruji.
1: That we know.
0: Že víme.
1: That is important because so many people in the world is living.
0: Že víme, že to je důležité, protože na světě žije mnoho lidí.
1: Without knowledge, without at all thinking about what we are talking here.
0: Bez tohoto poznání lidí, kteří vůbec netuší, o čem tady vlastně mluvíme.
1: And to get opportunity to hear something about this.
0: A abychom vůbec získali tu možnost něco takového si poslechnout.
1: It is wow, so great.

0: tak už to je úžasné.
1: And especially when we try to do something.
0: A zvlášť, když se pak na základě toho snažíme něco udělat,
1: it is excellent.
0: Tak je to vynikající.
1: And because of that, don't be I'm not good, I'm bad. No, no, no.
0: A proto si neříkejte, ale já jsem hrozný, já za nic nestojím. Ne, ne, ne.
1: You want to do something for yourself.
0: Chcete udělat něco pro sebe.
1: And when you do something for yourself,
0: a když uděláte něco pro sebe,
1: immediately that will have so big impact for the society.
0: Tak to bude mít okamžitý vliv na celou společnost.
1: Because I know in the previous time,
0: já vím, že dřív,
1: I hear so many times, oh, I can't enter in the public transport.
0: Jsem slýchával, jak lidé říkají, já ani nemůžu vlíst do dopravního prostředku žádného.
1: People are so negative.
0: A lidé jsou tak negativní.
1: Oh, that is a rakshasa around me.
0: Jsou, jako kdyby to byly rakshasové kolem mě.
1: It means that we are not yogi.
0: To znamená ale, že nejsme jogíni.
1: If we are yogi,
0: když jsme jogíni,
1: we will go in the hell.
0: Tak i klidně půjdeme do pekla.
1: And through our thoughts, through our feelings, we will make from the hell heaven.
0: Kdybychom byli jogíni, tak bychom vstoupili do pekla a našimi myšlenkami a pocity bychom to peklo proměnili v nebe.
1: Yes.
0: Je to tak?
1: Remember this previous time. Yes.
0: Pamatujete si to.
1: And we will do this. Not only try to keep the clean dress.
0: Čili nejenom se snažte udržet si ten čistý oblek.
1: But we will try to
0: oblek.
1: That light what we gain from the Vishwaguruji spread around us.
0: Ale snažte se to světlo, co získáváme od Vishwagurujiho, šířit dál.
1: Sridipnam Bhagavan ki jai.

0: श्री दीप नारायण भगवान की
1: जय,
0: देवपुरी महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवन जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की
1: जय।
0: गुड इवनिंग, वेलकम अगेन, वी हैव ब्यूटीफुल इवनिंग,
1: zase máme krásný večer.
0: It's a beautiful atmosphere.
1: Je tu krásná atmosféra.
0: In such a environment.
1: A v takovém prostředí.
0: It gives us very beautiful feelings.
1: Dostáváme krásné pocity.
0: Stress is slowly going away.
1: Odchází pomalu od nás stres.
0: All different kinds of stress in the body is released.
1: A uvolňuje se i různé napětí v těle.
0: And this time of our, this period of our time,
1: a tato doba, kdy jsme spolu,
0: every countries, everywhere, every societies, there is kind of tension.
1: V každé společnosti, v každé národnosti, všude je určité napětí.
0: We are day by day in stress, we are running.
1: Den za dnem jsme ve stresu a neustále pobíháme sem a tam.
0: Even we fly with aeroplane.
1: I když letíme letadlem,
0: still it is not enough.
1: Stejně nám to nestačí.
0: So where we are going, where we want to go.
1: Ale kam chceme doběhnout, kam chceme jít.
0: This jivatma, our soul, which is living in us.

0: toto džívátma, naše duše, která v nás žije.
1: Also want to know where to go.
0: Chce vědět, kam má jít.
1: In ancient time,
0: v dávných dobách,
1: also they had a big stress.
0: Měli také velký stres.
1: There was less population.
0: Bylo méně populace.
1: The population of the humans.
0: Bylo méně lidí na světě.
1: But they also had lots of fear.
0: Ale ti lidé, co tu byli, tak měli hodně velký strach.
1: Stres. Depressions.
0: Měli deprese.
1: Etc.
0: A tak dál.
1: We cannot get rid of it.
0: Toho se nejde zbavit.
1: So it means we have to live with.
0: Je třeba s tím žít.
1: If we don't want.
0: A když nechceme.
1: But other are forcing us.
0: Tak nás ostatní k tomu nutí.
1: Now what to do?
0: Co s tím?
1: So you know there's one nice story Holy Guruji tell.
0: Víte, že Holy Guruji vyprávěl jeden hezký příběh.
1: There was a horse rider.
0: Byl jeden jezdec na koni.
1: And that owner of the horse.
0: A majitel toho koně.
1: Was riding on the back of the horse through the desert.
0: Jel na hřbetě toho svého koně pouští.
1: Of course, both were suffering from the heat.
0: Jak jezdec, tak jeho kůň byli znaveni horkem.
1: Sun shining hot.
0: Svítilo slunce, bylo horko.
1: Very warm.
0: Vedro.
1: Time to time some tree to be seen.
0: Jenom tu a tam byl vidět nějaký strom.
1: And they came to one farmer.
0: Až dojeli k jednomu farmáři.
1: And the farmer had a farm very far distance.
0: A ten farmář měl v dálce svoji farmu.
1: So he had a water well.
0: A tam měl studnu.
1: So he was pumping water from the ground.
0: A ze země čerpal vodu.
1: And water was immediately going to the pipe.
0: A tu vodu rozváděl potrubím.
1: The horse and horseman.
0: Kůň a jezdec.
1: Both were thirsty.
0: Měli oba žízeň.
1: So the horseman requested the farmer, "We are thirsty, and can you start your pump to pump the water out that our horse can drink?"
0: A tak ten jezdec poprosil farmáře, říkám, máme žízeň, mohl byste spustit to čerpadlo, aby tekla voda a my se mohli napít s koněm?
1: So that where water was coming out, flowing.
0: A když ta voda tekla,
1: for 1 meter distance and then was going in the pump.
0: Tekla nějakým korytem, asi tak metr a hned potom mizela
1: in the pipe.
0: V trubkách.
1: So the farmer said, "Of course, no problem."
0: Farmář řekl, samozřejmě, to není problém.
1: So he started the generator.
0: A spustil ten generátor.
1: Water came.
0: Začala téct voda.
1: But horse was frightened.
0: Jenomže koně to polekalo.
1: He never saw such a system.
0: Nikdy takový systém ještě neviděl.
1: Water was flowing.
0: Tekla sice voda.
1: But horse was not coming close.
0: Ale kůň se bál k ní přiblížit.
1: Farmer said, or the horseman said.
0: Jezdec řekl.
1: Please, can you stop for a while?
0: Můžete prosím to čerpadlo na chvilku vypnout?

0: So we stop the pump.
1: Tak farmář tu pumpu vypnul.
0: Horse come close.
1: Kůň přišel k tomu korytu.
0: But there's no water.
1: Ale tam už nebyla voda.
0: So he said, can you start again the generator?
1: A tak jezdec požádal, můžete to prosím zase zapnout?
0: Water
1: vodu?
0: Comes.
1: Voda začala téct.
0: Horse goes like this.
1: A kůň se stavil na zadní.
0: Again he said, can you stop?
1: Jezdec zase požádal farmáře, aby to zastavil.
0: Horse comes.
1: A kůň přišel se
0: napít. But there's no water.
1: Ale voda už byla pryč.
0: After 2-3 times repeating.
1: Tak se to opakovalo dvakrát, třikrát.
0: Farmer said.
1: A nakonec farmář řekl.
0: My friend.
1: Příteli.
0: If you want to give water to your horse.
1: Jestli chceš dát svému koni vodu.
0: Then give it in this sound of the generator.
1: Tak mu dej napít i za hluku toho čerpadla.
0: Otherwise, take it your horse as thirsty it came.
1: Jinak bude muset odejít, tak žíznivý, jako přišel.
0: So, we are thirsty horses.
1: My jsme jako ti žíznivý koně.
0: In this world.
1: Na tomto světě.
0: From little children.
1: Už od malých dětí.
0: Till the older people.
1: Až po staré lidi.
0: We are all in this stress.
1: Jsme všichni ve stresu.
0: Little child is crying for the mother.
1: Malé dítě pláče, protože chce maminku.
0: Crying to get milk.
1: Pláče, aby se mohlo nakojit.
0: The mother breastfeeding.
1: Aby mohlo pít od maminky.
0: After with the toys.
1: Potom kvůli hračkám.
0: Always, always we are occupied.
1: Pořád nás něco zaměstnává.
0: Then in the kindergarten.
1: Potom ve školce.
0: The stress in the school.
1: Pak přichází stres ve škole.
0: How many years you are sitting on the hard chairs?
1: Kolik let prosedíte na těch tvrdých židlích?
0: Maybe iron or the wooden chair.
1: Ať jsou z kovu nebo ze dřeva.
0: There is no soft cushion.
1: Nemáte tam žádné polstrování.
0: And the hard chair.
1: To tvrdá židle, lavice.
0: All the time looking there.
1: Pořád se díváte před sebe.
0: How many years?
1: Kolik let tak?
0: Your buttocks is very hard skin.
1: Až si skoro usedíte zadek.
0: How many times you are changing your legs so and then and so and then so?
1: Kolikrát si přesedáte, křížíte nohy jednu přes druhou a druhou přes první?
0: Coming home.
1: Tak přijdete domů.
0: It is stress.
1: A tam taky stres.
0: Again homework.
1: Zase úkoly.
0: Then we get a profession.
1: Pak získáme zaměstnání.
0: Again same chair.
1: A zase stejná židle.
0: Maybe little if you are high educated, how have the position.
1: Možná jestli máte lepší vzdělání a lepší
0: okay, you
1: postavení,
0: have little soft.
1: Tak máte měkčí židli.
0: And going back and like this.
1: A můžete se trošičku opírat o opěradlo.
0: But generally people have the same hard chair.
1: Ale lidé většinou mají stejně tvrdou židli.
0: So, almost that far as you were studying.
1: Tak jak jste studovali.
0: More than that you are working.
1: A ještě víc pak budete pracovat.
0: So it means we have stress.
1: A to všechno znamená stres.
0: We have many, many obligations.
1: Máme mnoho závazků, povinností.
0: We have no time.
1: A nemáme čas.
0: To meditate.
1: Abychom meditovali.
0: Practice yoga.
1: Cvičili jógu.
0: So our situation is like that horse.
1: A jsme ve stejné situaci jako ten kůň.
0: In this stress, in this noise of the world.
1: Tlakem, pod tím hlukem světa.
0: If you want to quench your thirst of the

0: spirituality.
1: Jestliže chcete uhasit žízeň duchovnosti,
0: then you should do it.
1: Tak byste se měli napít.
0: The two things is very, very true.
1: Dvě věci jsou pravdivé.
0: Time will not wait for us.
1: Čas na nás nepočká.
0: Doesn't matter who is who.
1: Ať je to, kdo je to.
0: Even Brahma.
1: I Brahma.
0: Vishnu.
1: Vishnu.
0: And Shiva.
1: A Shiva.
0: They cannot stop the time.
1: Ani oni nemůžou zastavit čas.
0: In other way,
1: jiným způsobem,
0: is their time.
1: Je to čas?
0: The time is made by humans.
1: Čas si vlastně vytvořili lidé.
0: Does birds have a time?
1: Mají ptáci čas?
0: They don't count the time.
1: Nepočítají čas.
0: They only when hungry or thirsty or they feel to go, that's all. But no time.
1: Cítí, kdy se chtějí najíst, kdy se chtějí napít, kdy mají odletět, ale nepočítají čas.
0: So time is made by humans.
1: Čas se vytvořili lidé.
0: So there is no time.
1: Takže čas vlastně není.
0: But that time what we are thinking.
1: A ten čas, o kterém přemýšlíme,
0: is also limited.
1: Je také omezený.
0: So when the Brahma, Vishnu and Shiva,
1: když Brahma, Vishnu a Shiva,
0: the creator, they also cannot stop the time.
1: Ani stvořitel čas nemůže zastavit.
0: So the one reality is that what we call the time.
1: Čili to je jedna realita, které říkáme
0: we
1: čas.
0: May don't count.
1: Možná ho nepočítáme.
0: But we are getting old.
1: Ale stárneme.
0: We are getting old and old.
1: Postupně stárneme.
0: And so that we are counting maybe.
1: A to pak možná počítáme.
0: And second is karma.
1: A druhá věc je karma.
0: Whatever we do,
1: ať děláme cokoliv,
0: it will be counted.
1: Všechno se započítá.
0: And many your karma you know only.
1: Jenom vy znáte velikou část své karmy.
0: And you think that you will hide your karma?
1: A myslíte si, že tu karmu možná skryjete?
0: And you will run out of it.
1: A možná, že se jí nějak vyhnete.
0: It means you will die.
1: Třeba tím, že zemřete.
0: All karma is finished.
1: A tím, že ta karma skončí.
0: No.
1: Ne.
0: The karma goes with us like the shadow of our body.
1: Karma nás následuje tak jako stín následuje naše tělo.
0: And this kind of the shadow of our body means all our five bodies.
1: A ten stín, který vytváří naše tělo, to je stín všech pěti těl.
0: Generally we said physical, mental and subtle body.
1: Obecně říkáme, že máme fyzické tělo, mentální tělo a to jemnohmotné tělo.
0: So our karma.
1: A ta naše karma
0: is guiding us.
1: Nás vede.
0: And it will come that what karma want. And karma is very true.
1: A pro nás z toho vyplyne to, co naše karma bude chtít. A karma
0: if it is not your karma, you need not to be afraid.
1: Pravdivá, pokud to není vaše karma, tak se nemáte čeho bát.
0: And so in this what we call that papa and punya, the sin and pious.
1: Říkáme pápa, to znamená hřích a
0: our good karma.
1: Punya, dobrá karma.
0: And bad karma.
1: A špatná karma.
0: So pap is the sin.
1: Pap znamená hřích.
0: And punya is good.
1: Punya je dobré, dobrý.
0: A pious soul.
1: Čistá duše.
0: A pure soul.
1: Čistá duše.
0: So when you have that pure pious karmas.
1: A tak když máte ty čisté karmy vyčištěné,
0: then you are like on the road black eye. The what we call the cat eye.
1: Tak.
0: Cat eyes.
1: Tak jste jako kočičí oči na
0: on the highway.
1: Na dálnici.
0: In the night when we drive.
1: V noci, když jedete.
0: Green light, red light, you know, on the road.
1: Aha, tak vám tu cestu ukazují ty odrazky a svítí zeleně a žlutě a podobně.
0: It rain.
1: Když prší.
0: Dirty water fall on it.
1: A když je to třeba zamazané nějakým blátem, bahnem.
0: But it doesn't become dirty.
1: Ale ty odrazky se nezašpiní.
0: If we see that shining very clear.
1: Pořád vidíme velmi jasně, jak se to světlo v nich odráží.
0: Similarly, when you are like that, cat eye on the road.
1: Tak podobně je to s vámi. Jste pak jako takové odrazky na silnici.
0: Then may someone will throw a dirt on you as negative.
1: Může po vás někdo házet nějakým negativním blátem?
0: It doesn't affect you.
1: Ale na vás to nebude mít žádný vliv.
0: Because we have purified our antakarana.
1: Protože jsme pročistili naší antahkaranu.
0: Mal, vikšep and avaran.
1: Mal, vikšep a avaran.
0: So, mal, vikšep and avaran, these are the three.
1: Mal, vikšep a avaran, to je ta trojice.
0: So, in antahkarana, mana, buddhi, citta, ahamkara.
1: V té antahkaraně je mana, buddhi, citta a ahamkar.
0: So, man, our mind.
1: Man je naše mysl.
0: Many people are giving the definition of the mind.
1: Mnoho lidí přichází s různými definicemi toho, co je mysl.
0: But still we can't catch, we don't know.
1: Ale stejně to je těžké postihnout. Vlastně nevíme, co ta mysl je.
0: Every philosophy, every religion.
1: Každá filozofie, každé náboženství.
0: Every literatures.
1: V různých písmech.
0: Gives the different definition.
1: Se setkáváme s různými definicemi.
0: But still we can't catch it.
1: Ale stejně to nejde nějak uchopit.
0: And mind is with us all the times.
1: A přitom ta mysl s námi stále je.
0: The mind is going till next life again.
1: Mysl jde s námi až do příštího života.
0: It is said the Saint Kabir Das.
1: Světec Kabir Das řekl.
0: Man marana mamata mari mar mar gaya sarir asa trishna na mari kah gaya das Kabir. I gave this poem.
1: Často tu báseň cituji.
0: Man mara, you can't kill the mind.
1: Mysl nemůžeš zabít.
0: Man marana mamata mari. Mamta. Mamta means our desire.
1: Mamta znamená naše touhy.
0: My. Mamatva.
1: Moje.
0: It is my.
1: To je moje.
0: It's my land.
1: To je moje země.
0: My house.
1: To je můj dům.
0: My money.
1: Moje peníze.
0: My car.
1: Moje auto.
0: Everything my.
1: Všechno je to moje.
0: This is called mamta.
1: A tomu se říká mamta.
0: And Guruji said.
1: A Guruji řekl.
0: Mamatva hi bandhan ka karan hai. Mamatva, the mamta, the desire.
1: Mamta jako touha, tužba.
0: And that catches us.
1: A ta nás
0: mamatvahi bandhan ka

0: we are tied to something.
1: Tomu všemu jsme nějakým způsobem připoutáni, svázáni s tím. Jsme svázáni s Alakpurjiho Siddha Pit Gufou.
0: We are bounded to Devpurji's cave.
1: Jsme vázáni k Devpurjiho jeskyni.
0: So we are going from here.
1: A jdeme odsud.
0: Hard worked.
1: Tvrdě jsme pracovali, money, vydělali peníze.
0: Holidays.
1: Vzali si dovolenou.
0: Aeroplanes.
1: Koupili letenky.
0: Going walking.
1: Šli jsme pěšky.
0: Rocks.
1: Přes kameny.
0: But we are going there.
1: Ale jdeme tam.
0: Because we know.
1: Protože víme.
0: It is our place.
1: Že to je to naše
0: místo. Our spirituality.
1: To je naše duchovnost.
0: So we are bounded to it.
1: A tak jsme nějakým způsobem s tím provázaní.
0: That's our path to go to the liberation.
1: A je to naše cesta k osvobození.
0: Or in different way.
1: A nebo jinak.
0: There's one story.
1: Je jeden příběh.
0: What is the mamatva?
1: Co to je mamatva?
0: You have heard the name of Tulsidas.
1: Určitě jste slyšeli jméno Tulsidas.
0: Who wrote also the Ramayan?
1: Který také napsal Ramayanu.
0: The Ramayan was written by a great saint called Valmiki.
1: Ramayanu napsal veliký světec Valmiki.
0: And Valmiki's Ramayans is written in pure Sanskrit language.
1: A Valmikiho Ramayana je sepsána v čistém sanskrtu.
0: The Rama was incarnated about 1 million hundred 55,000 years.
1: Ráma se inkarnoval před 1,150,000 let.
0: That time was also Hanumanji.
1: A už tehdy byl také Hanumanji.
0: That time was no any other religions.
1: A nebyla žádná jiná náboženství.
0: All this religion what we are talking is come up in Kali Yuga.
1: Všechna ta náboženství, o kterých se dnes mluví, jsou z Kali Yugy.
0: But the Rama was before this Kali Yuga.
1: Ale Rama tu byl ještě před touto Kali Yugou.
0: Dvapar Yuga.
1: Dvapar Yuga.
0: Well, that time was that Rishi Valmiki.
1: A tehdy žil Rishi Valmiki.
0: And you know the story of the Valmiki story.
1: A vy znáte ten jeho příběh.
0: He was a bandit.
1: Byl to bandita.
0: And he was killing the people.
1: Lupič, který zabíjel lidi.
0: And taking away whatever they had.
1: A bral si od nich všechno, co měli.
0: And was bringing to their parents.
1: A nosil to svým rodičům.
0: So the Narada came.
1: A přišel Narada.
0: And he came in that Valmiki, he caught him.
1: A ten Valmiki ho chytil.
0: And he wanted to take everything away.
1: A chtěl mu všechno vzít.
0: But first I will kill you.
1: A říkal, no a napřed tě zabiju.
0: Fight with me.
1: Bojuj se mnou.
0: You are not giving me donation.
1: Nedáváš mi žádný milodar.
0: I will kill you and then take it.
1: A tak tě zabiju a pak si to vezmu
0: so,
1: sám.
0: So sin.
1: Čili tak hřešil.
0: In humans generation.
1: V lidské generaci.
0: All time the cruelty.
1: Nás vždy provází krutost.
0: How many wars?
1: Kolik vedeme válek?
0: How many killing?
1: Kolik se zabíjí?
0: How many animals killed?
1: Kolik zvířat se zabíjí?
0: So Narada said.
1: Tak Narada řekl.
0: Do you know how many sin you are having over you?
1: Víš, kolik hříchů na sebe bereš?
0: For whom you are doing this?
1: Pro koho to všechno děláš?
0: She said for my whole family.
1: A ten Valmiki říkal, dělám to pro celou

0: tu svoji rodinu.
1: But you know, karma is only on you, not on your family.
0: Ale víš, že ta karma je jenom tvoje, že to není karma tvé rodiny.
1: I said, no, no. My father, my mother, my wife, all I do for them, so it's karma is on them.
0: A bábenky říkal, ne, ne, já to dělám pro svoje rodiče a pro svoji ženu a děti, tak je to naše společná karma, my se podělíme.
1: No.
0: Ne.
1: You did.
0: Ty jsi to udělal.
1: Go and ask your parents.
0: Běž se zeptat rodičů.
1: Very clever man.
0: Tak to se nějaký chytá.
1: I go to ask my parents, family.
0: Já se půjdu zeptat rodičů a ty mezi tím utečeš.
1: So stupid I'm not.
0: Takový hlupák nejsem.
1: He said no, is it true?
0: Říkal,
1: you can tie me on tree?
0: Tak mě tady přivaž ke stromu.
1: And you have your friends with you?
0: A máš sebou ty.
1: They will not let you run away.
0: Přátelé a neuteču ti.
1: So he said okay.
0: Tak řekl dobře.
1: When he come to know the sin.
0: A tak vlastně se dozvěděl, že hřeší.
1: This will come to you.
0: A když vy zjistíte, že vlastně ty hříchy půjdou
1: already he became weaker and weaker.
0: Na jeho hlavu, tak ho to začalo oslabovat.
1: When you walk through the forest,
0: když jdete lesem,
1: you are a strong man or a woman,
0: silný muž nebo silná žena,
1: you are not afraid from anything,
0: ničeho se nebojíte,
1: there's no ghost,
0: žádní duchové v lese nejsou,
1: I have some weapons if there animals comes, some
0: kdyby mě chtělo napadnout
1: tiger or something,
0: zvíře, tygr nebo tak, tak mám zbraň,
1: I'm not afraid,
0: ničeho se nebojím.
1: Yeah. So you go through the forest.
0: A tak jdete lesem.
1: No village is near.
0: Blízko není žádná vesnice.
1: And you are going through the forest.
0: A vy procházíte lesem.
1: You're a strong man.
0: Jako silný muž.
1: And suddenly in one tree.
0: A najednou na tom jednom stromě
1: the branches may be moving.
0: Se začnou pohybovat větve.
1: Other side somebody saying, ha, ha,
0: ha. A na druhé straně zaslechnete takovýto smích.
1: Nothing.
0: A nic.
1: Come on.
0: Jen pojď.
1: The hairs of the hair are standing.
0: Začnete mít husí kůži.
1: Though he's a strong man.
0: I když jste silný muž.
1: But he got walking.
0: Ale jdete dál.
1: Then through the grass someone is walking.
0: Pak slyšíte, jak někdo kráčí travou.
1: And again someone is doing.
0: A zase zaslechnete ten.
1: Now what is happening?
0: A co se děje?
1: Your energy becoming less.
0: Připravuje vás to o energii.
1: The fear comes.
0: Přichází strach a ztrácí se vám
1: energie. You become weaker and weaker.
0: A vy jste slabší a slabší.
1: So if happens something with you,
0: když se s vámi něco stane,
1: don't lose your strength.
0: Tak nestrácejte tu svou sílu.
1: I will face you.
0: Řekněte si, klidně se postavím tváří v tvář tobě.
1: But in such a darkness,
0: jenomže v takové tmě,
1: you are alone.
0: Když jste sami,
1: so your thighs are a little bit making like this.
0: Začnou se vám chvět nohy.
1: The steps are uncertain.
0: A váš krok začne být nejistý.
1: And someone from backside.
0: A někdo ze zadu tleskne.
1: No one.
0: So tam není.
1: Slowly, slowly, our strength, our braveness is getting less.
0: A tak ta naše odvaha a statečnost a energie mizí.
1: Though there's no ghost, nothing.
0: I když víte, že žádní duchové nejsou.
1: It's your mind is playing with you.
0: Je to všechno vaše mysl, která se s vámi hraje.
1: Similarly, that Valmiki.
0: A podobně ten Valmiki.
1: When Narada told him.
0: Když mu Narada řekl.
1: About karma, this, that.
0: Co o karmě, že padne na něj.
1: He became weaker.
0: Tak ho to oslabilo.
1: And he went home.
0: A šel domů.
1: Father.
0: Otče.
1: You know what I'm doing.
0: Ty víš, čím se živím.
1: Yes, son.
0: Ano, syn.
1: But father, I'm doing for you.
0: Ale víš, že to dělám pro tebe.
1: Will you share this sin with me?
0: Podělíš se se mnou o ten hřích?
1: No, my son, no, no.
0: Oh, synáčku, kde pak?
1: It is your duty.
0: To je tvoje povinnost.
1: It is your duty to take care of me. I'm your father.
0: Ty máš povinnost starat se o mě, protože já jsem tvůj otec.
1: So doesn't matter how you bring the food.
0: Je mi jedno, jak to jídlo obstaráš.
1: But it's your duty, my son.
0: Ale tvoje povinnost je mě obstarat potravu.
1: He goes to the mother.
0: Pámití šel za matkou.
1: And mother also said, no, my son.
0: A i matka říkala, ne,
1: I love you.
0: Miluju tě.
1: You are my good boy.
0: Jsi můj hodný chlapeček.
1: But what you do is your karma.
0: Ale to, co ty děláš, tak to je tvoje karma.
1: Even I want to take your karma, but I can't give you my, I can't get the karma.
0: I kdybych si tu tvoji karmu chtěla vzít na sebe, tak to nejde.
1: And then he went to his wife.
0: A pak šel za manželkou.
1: And he said, of course not.
0: Manželka říká, no samozřejmě, že
1: what
0: ne.
1: What do you think?
0: Co si myslíš?
1: The wife was a little bit hard.
0: Manželka byla trošku taková tvrdá.
1: You will not help me, my love.
0: A ty mě nepomůžeš, miláčku?
1: No.
0: Ne.
1: For me it doesn't matter if you die, I go to my family.
0: Když umřeš, tak se aspoň vrátím ke své rodině.
1: He became weaker and weaker.
0: Valmiki slábl a slábl.
1: He went from the Narada as a strong man.
0: Od Narady odcházel jako sila.
1: And he came back with a pale mouth.
0: A vrátil se celý pobledlý.
1: And he opened the roof.
0: A odvázal ho od toho stromu.
1: And said,
0: a řekl.
1: What can I do?
0: Tak co mám dělat?
1: There's only one. God.
0: Je jenom jeden. A to je
1: mantra.
0: Mantra.
1: What is that?
0: Co to je?
1: Your sin will go away.
0: A pak tvůj hřích odejde.
1: You become great.
0: Budeš veliký.
1: So what?
0: Takže co?
1: So name of the god Rama.
0: Jméno Boha Rámy.
1: This is a very powerful mantra.
0: To je velmi mocná mantra.
1: Ram, Ram, Ram. So name of god Rama.
0: Boží jméno, jméno Boha Rámy.
1: Rama.
0: Rama.
1: But his tongue does not twist to the name of the god Ram.
0: Jenomže Valmiki nedokázal vůbec vyslovit to boží jméno.
1: His tongue is turning towards Mara. Means kill, killing, killing.
0: Měl ten jazyk nastavený tak, že se mu dařilo opakovat jenom Mar, Mar, což znamená zabít, zabít.
1: So he said, I cannot say.
0: Já to nedokážu říct.
1: I will kill, kill.
0: A pořád říká
1: Mara, Mara.
0: Mara, Mara, to je zabít, zabít.
1: He said, okay.
0: Dobře.
1: Continuously.
0: Pokračuj.
1: So after 4 times Mara Mara is Ram Ram.
0: Když budeš dostkrát opakovat Mara Mara, tak nakonec z toho vyjde
1: so
0: Ram
1: said,
0: Ram.
1: Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram became Ram.
0: A tak se nakonec z toho Mara stalo Ram.
1: As the story said,
0: jak se
1: he went in samadhi.
0: V příběhu tak Valmiki vstoupil do samadhi.
1: Months and years.
0: A meditoval měsíce a roky.
1: And the termites made a house over his body.
0: Termiti si kolem jeho těla vystavěli termitiště.
1: There was a hole of the snakes.
0: Dokonce si tam našel ukryt had.
1: But when he was in that state of the consciousness, his body could not cease.
0: Ale když byl v tom určitém stavu vědomí, tak vlastně nevnímal to svoje tělo.
1: Then he got the Brahmagyana.
0: A tak získal Brahma Gyána.
1: And he woke up.
0: Pak se probral.
1: Then he wrote this holy Ramayana.
0: A sepsal celou svatou Ramayana.
1: So one of the most oldest scripture which was written.
0: Čili je to jedno z těch nejstarších sepsaných písem.
1: It was written ancient time.
0: V pradávných, starodávných.
1: Hundreds of thousands years.
0: Sta tisíce let je to.
1: And that is called Valmiki Ramayana.
0: A to je ta Valmikiho Ramayana.
1: And Valmiki became Trikaldarsi. He could see past, present and future.
0: A Valmiki byl Trikaldarsi, což znamená, že viděl minulost, přítomnost i budoucnost.
1: And when you get this state of the Trikaldarsi,
0: když dosáhnete tohoto stavu Trikaldarsi,
1: you should never and never use.
0: Tak byste ho nikdy neměli využívat.
1: If you know what was in past,
0: pokud víte, co bylo v minulosti,
1: don't tell.
0: Tak to neříkejte.
1: What's happening now,
0: to, co se děje teď,
1: don't tell.
0: To taky neříkejte.
1: And what will happen now to you in future,
0: a co se vám stane v budoucnosti,
1: don't tell.
0: To taky neříkejte.
1: Tell normal daily life.
0: Mluvte o normálních každodenních věcech.
1: But if you said I have siddhi,
0: když řeknete já mám siddhi,
1: then siddhi is gone,
0: tak to siddhi bude pryč.
1: And all the karmas of that others will come back to you.
0: A všechny karmy lidí kolem vás se sypou na vás.
1: The mouse fall in the cold water.
0: Když myš spadne do studené vody.
1: Far somewhere.
0: Někde daleko.
1: Till the mouse will come out is already become like ice.
0: A než se jí podaří vyškrábat se někde na břeh, tak je úplně
1: go back to the. Therefore every spiritual person.
0: Každý duchovní člověk.
1: Never try to become I am the great.
0: Nikdy o sobě nehlásá já jsem veliký.
1: I know everything.
0: Já všechno vím.
1: When you said I know everything.
0: Když řeknete já všechno vím.
1: Means zero.
0: Tak to znamená nulu.
1: You don't know everything.
0: Nevíte vůbec nic.
1: So this is the path.
0: To je cesta.
1: So Valmiki wrote.
0: A Valmiki napsal.
1: That scripture.
0: Napsal písma.
1: That's one of the most ancient literature.
0: A je to jedno z těch nejstarších.
1: And written in Sanskrit language.
0: Je to sepsané v sanskritu.
1: And that's why everywhere is Sanskrit was the first the Sanskrit.
0: Proto tím prvním jazykem těch písemných památek byl sanskrit.
1: It is written, you can buy that book.
0: Můžete si tu knihu i koupit.
1: It is only in Sanskrit.
0: Ale je jenom v sanskritu.
1: Now people are changing or are translating.
0: Teď to lidé překládají.
1: So you can buy that. It's very good.
0: Takže si můžete koupit i překlad, jsou to dobré překlady.
1: So the Tulsidas, he translate this from the Sanskrit to the local language.
0: A Tulsidas je ten, kdo toto přeložil ze sanskritu do místního jazyka.
1: So people can read properly.
0: Tak, aby si to běžní lidé mohli
1: přečíst. All are not educated in Sanskrit.
0: Protože ne všichni jsou tak vzdělaní, aby mohli číst sanskritu.
1: So that's Tulsidas then wrote the, that from the Valmiki.
0: Čili Tulsidas to vlastně převzal a přepsal od Valmikiho.
1: And some poems between he wrote.
0: A vložil do toho některé své básně.
1: Now, you know where I am talking.
0: A víte, kde teď, o čem teď mluvím?
1: I did not forget what I want to tell you.
0: Nezapomněl jsem na to, o čem jsem chtěl vyprávět.
1: I'm coming to that point.
0: Vracím se zpátky k tomu bodu.
1: So, Tulsidas was it, house was it bank of river.
0: Tulsidas měl dům na břehu řeky.
1: And other side of the bank of river, there was one family with that Tulsidas' parents married with that girl.
0: A na druhém břehu byla Tulsidasovho rodina, dívka, se kterou ho oženili.
1: Okay, normally.

0: To je normální.
1: You know more than me how it married.
0: Víte, jak to chodí v manželství.
1: And how you were happy together.
0: Víc než já. A oni prostě byli spolu šťastní.
1: But there was a tradition.
0: Ale byla taková tradice.
1: That girls doesn't go forever. She comes, she stays 1 month with the husband and husband family, then she goes back to her parent family, stay there 15 days or 2 months like this.
0: Tehdy podle tradice to bylo tak, že ta dívka, novomanželka, že byla třeba měsíc u manžela v jeho rodině, ale pak se třeba na 15 dní nebo na 2 měsíce vracela zpátky do své rodiny.
1: So you are not separated from parents.
0: Že tak, aby jí to jako nevytrhlo od rodičů úplně.
1: But as a new young couple.
0: A byl to prostě mladý pár.
1: So Tulsidas' wife was in her parents' house.
0: A v té době zrovna byla ta jeho manželka u rodičů.
1: It's already 1 month.
0: A už uplynul měsíc.
1: So Tulsidas was very emotional.
0: A Tulsidas měl určité emoce.
1: And he wanted to see his wife.
0: A prostě stýskalo se mu po manželce. Chtěli
1: but
0: zase vidět.
1: Doesn't dare.
0: Jenomže se neodvažoval.
1: The parents, what parents will say?
0: Říkal si, co na to řeknou rodiče?
1: And what her parents will say?
0: Moji rodiče a co na to řeknou její rodiče?
1: So one day.
0: A tak jednoho dne.
1: After sunset.
0: Když zapadlo slunce.
1: He jumped in the river.
0: Skočil do řeky.
1: To cross the river and go to that village.
0: Chtěl jí přebrodit a dostat se do té vesnice.
1: And there was a dead body. Flowing in the water.
0: Manželky, jenomže zrovna v té řece bylo byla
1: mrtvola,
0: která plula okolo a on si myslel,
1: so
0: že to je kláda.
1: Lie on it and was flowing.
0: Tak si na tu mrtvolu lehl, jako kdyby to byla kláda a myslel si, že takhle.
1: He was blind.
0: Takhle propluje na druhý břeh.
1: Of emotion.
0: Byl úplně zaslepený těmi svými emocemi.
1: He only wanted to see his wife, nothing else.
0: Myslel jenom na to, jak chce vidět tu svoji ženu a nemyslel na nic jiného.
1: He crossed the river.
0: Tak přeplul řeku.
1: And about it was 11 o'clock in the night.
0: Bylo tak zhruba 11 v noci.
1: Now he ashamed to go through the door.
0: Jenomže
1: what will my parents in law will tell?
0: Se ostýchal vstoupit dovnitř, protože si říkal, co ten můj tchán tchýní na to budou říkat.
1: They will say, why you didn't come daytime?
0: Budou říkat, proč jsi nepřišel za dne?
1: Why you are so wet?
0: A proč jsi tak mokrý?
1: It's your house. Come daytime.
0: Vždyť je to tvůj dům, tak přijď za dne.
1: So he went from back side of the house.
0: A tak šel za dem.
1: Like many stories you have in your farm's house.
0: Znáte, asi máte takové podobné příběhy.
1: In every world is like that.
0: Na celém světě existují podobné historky.
1: And he went from behind with one ladder.
0: Takže šel ze zadu a šplhal po žebříku nahoru.
1: And he comes to her room.
0: A přišel až teda do pokoje té své ženy.
1: And she put the light,
0: a ona
1: candle.
0: Rozsvítila svíčku.
1: And said, my dear, in this midnight and so cold.
0: A říkala, miláčku, ty jsi přišel.
1: How did you come?
0: V noci a v takové zimě, jak
1: jsi
0: se sem dostal, proč jsi nepřišel za dne?
1: He said, I love you so much.
0: On říkal, já tě tak moc miluju.
1: I can't resist.
0: Už jsem to nemohl vydržet.
1: And she said,
0: a ona říkala,
1: my dear,
0: můj milý,
1: that must love you, love me.
0: Tak jak mě teď miluješ?
1: If you could have loved that much to God.
0: Kdyby si tolik lásky měl pro Boha.
1: You will be great.
0: Tak by si byl už veliký.
1: And you know how the boys are?
0: Víte, jak je to s chlapci?
1: So he had ego.
0: Měl ego.
1: I will not see you anymore.
0: Tak už tě nechci vidět.
1: And he went away.
0: A odešel.

0: And then he begins to write the what you call the Ramayana.
1: A pak začal sepisovat
0: Ramayana. Main aapko baad phone karunga, live pravachan ho raha hai. So that he begins to write, and he said, I will never see the face of a woman.
1: Tak začal sepisovat Ramayanu a říkal si, už nechci vidět žádnou ženskou tvář.
0: And so he had one nice hut.
1: Měl takovou chatrč hezkou.
0: He made a sadhana.
1: Tam se věnoval sádhaně.
0: Very much.
1: Hodně.
0: And then he wrote the Ramayana from the Valmiki.
1: A sepsal tu svoji Ramayanu.
0: He wrote in other languages.
1: V tom běžném jazyce.
0: So that what I'm telling you,
1: to, co vám říkám,
0: the karmic,
1: tak to je karmické.
0: And certain things, we don't know where we are running, where we are going.
1: Nevíme, kam nás to vede, nevíme, kam běžíme.
0: Of course, we should do everything.
1: Samozřejmě, že bychom
0: we love our parents very, very, very much.
1: Všechno dělat milujeme svoje rodiče.
0: Love your partners very much.
1: Milujeme své partnery.
0: Don't divorce.
1: Nerozvádějte se.
0: And but you have to be loving to the partner.
1: Ale musíte toho partnera opravdu milovat.
0: And nowadays partner means a partner.
1: Dneska partner, to je slovní hříčka.
0: The partner becomes a partner.
1: Je spíš o oddělení.
0: Separating.
1: Partneři se oddělují.
0: So, this is a situation.
1: Taková je situace.
0: Karma.
1: Taková je karma.
0: So, doesn't matter how we are.
1: Ať jsme, jak jsme.
0: But we shall continue our spiritual path.
1: Měli bychom pokračovat na naší duchovní cestě.
0: Very soon we are gone.
1: Velice brzo budeme pryč.
0: We have here pain.
1: Tady nás píchá.
0: We have here pain.
1: Tady nás bolí.
0: We have here pain.
1: Tady nás bolí.
0: Here pain.
1: Tady nás bolí.
0: Walking like this.
1: Chodíme takhle.
0: When we were about 1 year old or 1.5 year old.
1: Když nám byl rok, rok a půl.
0: We were going on the four.
1: Tak jsme chodili po čtyřech.
0: Two legs and two hands.
1: Měli jsme dvě nohy, dvě
0: ruce. And when we are old, we will again come to the four legs.
1: A když budeme staří, tak také se budeme belhat o čtyřech.
0: We can't get up like this.
1: A už nebudeme se moc napřímit.
0: We said, oh, moment. All four.
1: Budeme říkat moment a opírat se
0: again, we are there where we began.
1: Zase budeme zpátky tam, kde jsme začínali.
0: That's it.
1: Tak to je.
0: So, my dear.
1: Takže, moji milí.
0: In any situation.
1: V každé situaci.
0: We should do our sadhana.
1: Bychom se měli věnovat své sadhaně.
0: Our mantra.
1: Mantře.
0: And be positive.
1: A být pozitivní.
0: Never think that I am the wise one.
1: Nikdy si nemyslete, já jsem tady ten moudrý.
0: No.
1: Ne.
0: There is many, many who knows much better than us.
1: Je mnoho lidí, kteří to ví lépe než my.
0: Trikal Darsi is different.
1: Trikal Darsi je něco jiného.
0: So don't open your that eye, third eye to see your past, present and future.
1: Ani neotvírejte to třetí oko, abyste viděli minulost, přítomnost, budoucnost.
0: So wish you all the best.
1: Přeju vám všechno
0: good
1: nejlepší.
0: Evening.
1: Hezký večer.
0: Deep Nan Bhagwan ki. Dev Purusha Mahadeva. Sadguru Swami Madhvaranji Bhagwan ki. Alak Puriji Mahadeva ki. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om.
2: Ki jai.